0: Mario Kiss přijede do Ostravy.
1: Už 9. května
2: na Mega Kiss Party.
3: Během jednoho večera vystoupí v Ostravar aréně naživo spousty hudebních legend.
0: Two Unlimited.
1: Venga Boys.
0: Skupina Blue. A dalších 9 hvězd nejen 90. let.
4: Vstupenky v prodeji.
5: Info na webu kiss.cz.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Ale!
2: Co to hraje?
0: Češi dorazili na lyže.
3: Tyrolsku, Čechů hromada, podmínky, parádi.
0: Lecka.
1: To má spát jako blázen, jedu po D8, čověče, poslouchám vás, zapomenu odbočit na Teplice a už jsem v Německu, jedu tě Drážďany.
4: Dobrý den.
5: Guten Tag.
0: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: Dobré jitro. Za chvilku bude 7, vy posloucháte Radio Kiss a já jsem rád, že posloucháte. Já s toho vážím, že i v neděli ráno, i třetí volný den v řadě, pokud tady máte prodloužený víkend, jste u Radia Kiss. I když očekával bych, že ti, kdo mají volno, tak ještě hajají, spíš se teďka ozvou ti, kteří vyráží někam do práce nebo mají nějaké nedělní povinnosti. Tak klidně cinkněte, jak se máte na 210-323-323. Vyzkoušíme, vyprobujeme telefonní linky. Kdo pak je na druhé straně? Haló?
1: Čau, Honza.
0: Honzíku, jak se vede, odkud voláš?
1: Ale jo, dobrý, z Brna.
0: A v Brně všechno v pořádku po ránu?
1: Všechno v pohodě, doprava v pohodě, sluníčko svítí.
0: Tak pak je všechno v nejlepším pořádku.
1: Přesně tak.
0: Máš dneska volno nebo jedeš někam pracovně, co já vím, za povinnostmi?
1: Budu mít volno, budu trávit čas se synem odpoledne.
0: Ja, tak to má být, tak to má být.
1: Přesně tak.
0: Díky za telefon, měj se hezky, ahoj. Kdo pak je s námi dál po ránu na Kisu? Krásné ráno, tady Martin a Kis.
2: Dobré ráno, tady Zdeněk.
0: Zdendo, jak se máš?
2: Já se mám dobře, já jsem na rybách.
0: No tak to musí je potichu, aby jsme nevyplašili candáty.
2: Nemusíme, to
0: počkej,
2: je v pohodě.
0: Já to slyším, tam ty ptáčci za tím rybníčkem, za tím stavidlem, jak tam pískají teďka, řvou.
2: Aha.
0: Já to slyším,
2: to je
0: pohodě.
2: To úplně něco úžasného.
0: Od kolika seš na rybách?
2: Já o 6 dneska.
0: A chytnul jsi už něco?
2: Jo, mám už 2 kapříci za sebou.
0: Už, a počkej, jak kapříci, jaká na jaře jsou asi malý, ne ještě, nebo?
2: Ne, tady jsou úplně nádherný.
0: Nádherný, vyrostlý.
2: 55 a víš.
0: Tak to jo. No tak hele, užívej si to. Hlavně
2: děkuju.
0: A

0: jdeš domů? V kolik čekají doma s obědem?
1: Ha, mě doma s obědem nečekají, já až přijdu, tak přijdu.
0: Tak přijdeš, rozumím, tak si užívej neděli. Ahoj.
1: Děkuju, ahoj.
0: Tak přátelé, rybář v éteru 7 hodin ráno, kdo pak je tady dál s námi? Alo? Halo?
2: Ano.
0: Nějaká žena to rozsvítí, to vysílání. Jak se jmenuješ?
2: Zdravím, tady Karolína Podlouňková.
0: Karolínko, a co ty takhle vzhůru, prosím tě, v 7 ráno?
2: Asi tomu nebudete věřit, ale prostě jsem měla tu potřebu zkusit štěstí.
0: Ty jsi nemohla dospat a chtěla si nás slyšet, viď?
2: Tak, přesně tak.
0: A odkud nám voláš? Kde svítí sluníčko?
2: V Teplicích.
0: V Teplicích. A v Teplicích jaký máte program na neděli?
2: Dneska... Přímě vůbec netuším.
0: Prostě takový nějaký den, kterým proplujete.
2: Tak.
0: Karolínko, já budu mít taky krásný den, protože já budu dneska celý den myslet na to, že volala Kája z Teplic. Tak se měj krásně, ahoj.
2: Děkuju.
0: Dobré ráno. Tak vysíláme, jsme tady pro vás, ať se vám hezky poslouchá.

0: KIS počasí.
1: Nedělní den bude ve znamení jasné až polojasné oblohy. V Čechách se bude během odpoledne objevovat vysoká oblačnost a na západě se k večeru mohou vyskytnout i přehánky. Vítr zafouká od jihu rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 a 27 stupňů.
2: To byla 7. hodina, posloucháte Radio KIS, já jsem Martin Hovorka, přeju dobré ráno, mám pro vás skútry a taky Sunrise Avenue.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

Posloucháte Radio Kiss, tohle byly Sunrise Avenue, odstartovali jsme 3. květnové vysílání, máme tu den, kdy svátek mají Alexejové, tak vás pánové zdravíme. V každém případě dneska by mělo být až 30 stupňů Celsia. Teploty škrtnou 30, tak uvidíme, kdy se to stane, jestli hnedka po obědě nebo až v odpoledních hodinách. V každém případě dnes opět hezky, i když nějaký mráček by se měl objevit, ale to rozhodně nebude na škodu, protože teploty i tak polezou hodně, hodně vysoko. Nejteplejší z těch 3 volných dnů nás čeká dneska. A právě proto já jsem dnes poprvé dorazil do rádia v kraťasech. Já jsem dneska poprvé vyndal kraťasy a strašně jsem si to užíval. Já chápu, že už někteří jedou v kraťasech třeba týden 14 dní. Já jsem teprve dnes vyšel v kraťasech a najednou jsem si říkal, a je to tady. Léto je na dohled. Tak, přátelé, ať se vám hezky vstává, my budeme v průběhu dnešního dne opět dávat mraky typů, kam se dá vyrazit. A paradoxně, já vám za malý moment v průběhu dnešního rána, možná to necháme na příští, dobře, necháme to ještě uležet, ale po 8. hodině vám dám tip, kam si můžete jet dneska zaležovat. Je ještě jeden ski areál, který funguje, a dneska má tuším úplně poslední lyžovací den, takže přátelé, za chvilku se dozvíte v průběhu dnešního rána, kam jet na lyže. Já vím, zní to bizarně, ale to je dobře. Dobré ráno.

0: Kiss Active Weekend.
1: Jak jsem sliboval, tak udělám. Budeme dávat tipy a nápady, kam se dá vyrazit. No a přátelé, ozývají se nám posluchači, kteří právě nám mají řeno dneska do zoologické zahrady. Tak kam to bude? Ahoj.
2: No čau. Hele, Třinecko, 11 stupňů, teďka krásně svítí sluníčko a dneska jedeme s dcerkama do ostravský zoo, takže všem doporučuji, bude nádherně. Čágo.
1: Já si vybavuji, že včera jsme měli telefonát ze zoo v Ostravě, právě v této zoo, kam vyrážíte, že jsou šílené kolony. Všichni čekají na parkoviště. Takže přátelé, pokud do zoo, tak raději brzy ráno, aby vám potom nepřekvapila fronta před parkovištěm, anebo vlastní nohy, hromadná doprava městská a tak dále. Prostě si to co nejvíc zjednodušit. Takže každopádně děkujeme tady za pozvánku a za tip na to, kam vyrazit. A tím nekončíme, protože ve studiu je se mnou teďka také Blanka a ta by tady něco měla pro železniční modeláře. Blani.
3: Přijďte kysáci na třetí ročník výstavy modulového kolejiště pořádanou v Sokolovně Benešov hned vedle nádraží Benešov u Prahy. Setkání železničních modelářů tady probíhá celý víkend a pak i v pondělí a v úterý.
1: Jestli máte i vy nápad, kam vyrazit v průběhu dnešního dne, má být opět krásně. Dejte vědět přes hlasovku Rádia Kiss, my se rádi inspirujeme a rádi na to úžasné místo pozveme i další posluchače Kissu. Tak ať se vám hezky víkenduje.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Rádio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Zároveň je i den, kdybychom měli říkat pravdu. A mě napadla jedna věc. My tady o sobě ve studiu víme už úplně všechno, ale Kisáci o nás všechno nevědí. Takže co kdyby nahráli vzkaz přes...
2: Jejda. To jsou ty výpadky, to je potom blackoutu ještě. Máme pár vysílačů, který musíme dát.
1: To nevadí, dohromady. Já to ráda zopakuju. Takže mě napadlo, no, že by nám Kisáci mohli posílat vzkazy přes apku a my bychom museli...
2: Ne, to nejde
3: to
2: dneska.
3: To je jak na potvoru normálně. Ty člověče, zrovna míši mikrofon. Víš,
2: že jo,
1: Kisáci, ne. Posílejte vzkaz přes apku.
2: Ani ne, všechny nápady jsou dobrý.
0: Raní Kis. Od 6 do 10.

0: Hezké dobré ráno, posloucháte Kiss. Já jsem tady mluvil před okamžikem o tom, že jsem dneska vyrazil poprvé v kraťasech v letošním roce. Že mám z toho neuvěřitelnou radost. Věřím, že ten okamžik si také užíváte, že si poprvé na sebe vezmete kraťasy v novém roce. Každopádně ozývají se posluchači z celého světa a jsou tady mezi námi posluchači, kteří kraťasy mají úplně z jiného důvodu. Ahoj!
1: Čau Marťas, tady Míra a Lucka z provincie Rajongstajska. Teď právě mám na sobě taky kraťasy, ale koupací, je tady krásných 32 stupňů. Sedíme na pláži u moře a moc vás zdravíme do Čech a posíláme spoustu a spoustu tepla a doufáme, že až se za týden vrátíme, tak budou už u nás podobné teploty jako tady. Tak se měj a zatím čau, díky.
0: Škoda, že se nevracíte tento víkend, protože v podstatě dneska budeme mít v České republice srovnatelné teploty s Thajskem. Taky bude u nás nějakých 30 stupňů Celsia, ale chápu, že koupací kraťasy to je ještě větší level než nějaký kraťásky pro nedělní ráno. Tak hezké koupání, ať už jste kdekoliv na dovolené, protože se nám ozýváte ze všech koutů světa, tak si to moc vážíme. Vy nás posloucháte úplně všude v tramtárii, ale jde to. Internet je všude, takže kiss.cz a můžete nás poslouchat prakticky kdekoliv po světě. No a od nás teďka další muzika. Klás, Sophie B. Hawkins. Připomínáme, že dneska bude 30, ale pak se vám to trošku zakaboní a dokonce i spadnou nějaké srážky. Ale i na ty čeká celá Česká republika. KISS Rádio.

0: Dobré ráno, už se nám to blíží, 9. květen je téměř na spadnutí, prostě o tom příštím prodlouženém víkendu razí Radio Kiss do Ostravy, do Ostravar Areny, kde proběhne Mega Kiss Party s Rádiem Kiss. A nejenom, že uvidíte všechny DJ a moderátory Rádia Kiss, tak na místě budou i takový bouráci z našeho playlistu jako Two Unlimited, Fun Factory, Masterboy, Luna, Rednex, Labuš, Milli Vanilli, Eiffel 65, prostě a Blue, britský boyband Blue. No a my máme pro vás vstupenky. Teďka probíhá soutěž na sociálních sítích Rádia Kiss. Proklikejte se a hnedka uvidíte úkol, který máte udělat. Zkrátka hrajeme pro vstupenky, hrajeme o vstupenky pro celou vaši partu. Naplníte celý auto a celá vaše parta dostane vstupenky na Mega Kiss Party. Jenom je potřeba se zúčastnit soutěže na Facebooku Rádia Kiss. Tak se tam jukněte, třeba vyhrajete a třeba se 9. května uvidíme v Ostravar Areně. My se moc těšíme. No a kdyby náhodou ta soutěž neklapla, tak pak je ještě varianta si ty vstupenky pořídit, protože stále ještě jsou na superticket.cz. Ještě tam nějaký lupinky najdete. Dáme si Kelvina Harry se taky Melanie C a míříme k 8. hodině. Dobré ráno.
1: Mega Kiss Party live

0: Bude 8, pojďme na silnice, tady je Kiss.
1: S Kissem za volantem po celé republice.
0: Aktuálně nejsou hlášeny žádné nehody, ale víme o dopravních problémech. Ten jeden je na dálnici D55 na exitu 47, protože právě tady je zavřené sjezdy i nájezdy na Staré Město. Dochází k uzavírce celodenní, a to z důvodu sportovní akce. Pak jsou problémy na západočeské silnici 6 u Petrohradu. Tady se jezdí kyvadlově z důvodu opravy mostu. No a pozor také na dálnici D7, jsou tu hasiči a jejich plná kolona.
2: Po D7 od Prahy jede kolona asi 20 hasičských cisteren, jdou pod houkačkama, tak tam je pusté, jedou na to Štětský, Švýcarsko, a všem hasičům držíme palce, co se tam účastníte, ať to zvládnete, chlapi.
0: Držíme palce, myslíme na vás, ať to dobře dopadne a škody jsou minimální. Dobré ráno, a jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes hlasovku Rádia Kiss. Díky.
1: Rádio Kiss. Filmové tipy.
3: Zkušený žoldák speciálních jednotek, který přežil i ty nejzoufalejší situace, dneska trpí posttraumatickým stresovým syndromem. Bojuje se svými osobními démony a snaží se začít nový život. Jenže než se stihne dostat z těch všech situací, ocitá se zpět v ohni boje a musí bojovat tvrději než kdy předtím. Už v ohni je nový seriál, který běží na Netflixu. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
4: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
5: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.

0: Profi.cz. Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
1: Nejoblíbenější hity Juboxu Rádia Kiss.

0: Koukej se na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu. Rádio Kiss počasí.
1: Nedělní den bude ve znamení jasné až polojasné oblohy. V Čechách se bude během odpoledne objevovat vysoká oblačnost a na západě se k večeru mohou vyskytnout i přehánky. Vítr zafouká od jihu rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 a 27 stupni.
2: Bude hits a my se na to těšíme. Odbyla 8 hodina, já jsem Martin Hovorka, ladíte Radio Kiss a tady je Gigi D'Agostino.
0: To nejlepší od 90. let.

Hezké dobré ráno, máme pár minutek po 8 hodině a možná v tento okamžik si dáváte něco dobrého k snídani. Ale pak je jistě velká celá řada lidí, co teďka sedí a říká si, já bych si jako něco dala, něco mám chuť, ale nevím vlastně na co. Tak já bych vlastně vás teďka úplně jako takhle popostrčil k jedné dobrotě, kterou byste si mohli třeba pořídit. Já si myslím, že když vyběhnete do první samošky, kterou uvidíte, tak už to tam budou mít. Zaujala mě informace, která přišla z Londýna, kde trhli nový světový rekord. Představte si to, v Londýně vzniklo nejdelší tiramisu na světě, měřilo neuvěřitelných 440 metrů a překonalo dosavadní rekord z Milána o více než 160 metrů. Na přípravě se podílalo kolem stovky šéfkuchařů a dobrovolníků, padlo přes 50 000 piškotů a více než přes 3 000 vajec. Wow! Tiramisu, ta dobrota, je to pak posypaný tím kakaem, mňam. No tak přátelé, kdyby náhodou, jako jste opravdu měli chutě na něco sladkého, tak tiramisu a k tomu cappuccino v neděli ráno, to si zasloužíte. To si skutečně zasloužíte a nenechte si odpírat takovéto dobroty. Stejně jako my vám neodebřeme další muziku, i tu si zasloužíte, protože za malý moment třeba Avicii, Taylor Swift, anebo právě teď, tady ta nádherná věc od Cyrilla, There She Goes, ať máte dobré ráno.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Posloucháte Radio Kiss a já vám teďka něco řeknu. Já vím, kde žijí největší fanoušci do lyžování. Je to v Krušných horách a je to ve ski areálu Potůčky, kde ještě dneska budou lyžovat. Podařilo se jim udržet sníh a budou ještě lyžovat. Navíc jsem se díval na záběry ze včerejšího večerního lyžování, který tam mají. A my jsme zvyklí, že když je večerní lyžování, že se svítí reflektorama, že to je prostě za tmy, ale teď máte večer vidět do 9. A oni regulárně lyžujou v době, kdy ještě je světlo. A říkají tomu večerní lyžování a to je strašný vlastně bizár a je to hrozně, je to úplně jako cuká koutky, když na to koukám, na ty záběry z toho večerního lyžování. Každopádně i dneska, 3. května, se bude ve ski areálu Potůčky lyžovat. Je to jako spíš na dopoledne, protože pak už ten sníh bude rozbředlý, ale teďka po noci je celkem v dobrý kondici. Takže se mé lyžuje od 9 do 12. Pak, přátelé, mají jednu takovou speciální věc, že rozházejí pivka v plechovkách po sjezdovce a vy si budete moc nabrat. Ne do batou, ne do tašek, ale já nevím, do bundy, pod bundu, za kalhoty. Prostě mají takzvaný hon za pivem. Tak můžete vyrazit, protože 500 rozházených piv po sjezdovce, odnes si kolik můžeš. Já si myslím, že ve Potůčkách dneska v Krušných horách bude hodně veselo. Tak zdravíme, protože toto jsou opravdoví nadšenci do lyžování a vás chlapi, vás parto bych jednou rád poznal. Taylor Swift, taky Jack and Jones, to je další muzika, kterou vám budeme servírovat na rádiu Kiss. No a klasicky se ptám, co vy, jak budete trávit dnešní odpoledne? Pojedete lyžovat do Potůček a nebo máte něco jiného v plánu? Hlasovka Kissu nechte vzkaz a zavysíláme si společně hnedka po 9. hodině.

0: si v květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce!
3: 7-7.
4: Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
5: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
6: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
7: www.projekt-atelier.cz
8: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

Posloucháte Radio Kiss? Také si berete rádi jídlo z cizího talíře? Jako myslím tím, že třeba prostě jdete s partou na oběd, nebo i s parterkou na večeři, na oběd, sedíte u toho stolu a teď tam vidíte ty hranolky a říkáte si, můžu jednu? A to je fantastická chuť, pak můžu ještě jednu? Ale já mám vždycky jako pocit, že na tom vlastním talíře, na ten člověk na to tolik chuť nemá, jako když si má možnost vzít ďobek toho jídla z toho cizího okolního talíře. A ona na to opravdu vznikla jakási vědecká studie, že skutečně jídlo ukradnuté od někoho jiného nám chutná více než vlastní porce. Tak to mi řekněte, jestli to milujete, brát si z cizího talíře nebo z okolního talíře jídlo někoho, kdo si objednal v restauraci stejně jako vy a sedí vedle vás na židli. No a nebo jestli vy, jako osoba, která si třeba objedná hranolky a teď si začnou všichni brát, jestli to milujete nebo nasnášíte, že vám někdo hrabe do jídla. To mi schválně řekněte, ale líbí se mi, že to už je celé podložené vědeckou studií. Takže já, až budu mít chuť na hranolky a budu chtít si je více vychutnat, tam je potřeba udělat tu fičuru, že si je neobjednáte vy, ale že řeknete tomu sousedícímu u stolu, aby si je objednal, že se budete od něj jakože ožďubovat a bude vám to chutnat ještě víc. Podle toho, co říkají vědci, teda alespoň. A víte, že američtí vědci nikdy nelžou. Podle jedné americké studie, a doplňte si,

0: Posloucháte Radio Kiss? Je tady taková vědecká studie, že jídlo, které si vezmete z cizího talíře nebo z talíře vašeho partnera, chutná více než jídlo z toho, z té porce, kterou máte vy naservírovanou, vy osobně sami. Tak přátelé, co vy ochutnáváte z jídla vašeho partnera nebo někoho, kdo sedí s vámi u stolu? To by mě zajímalo, protože hnedka se strhla vlna diskuzí, chodí od vás různé zprávy a názory. Nazdár!
1: Čau Martina, já vás znám to hodně dobře s bývou přítelkyní. Každý jsme si vždycky objednali něco jiného a ta říká, je, to vypadá pěkně, můžu ochutnat. Takže vždycky hrábla. No a tak jsme si vždycky ochutnávali jídla navzájem. Čau, Fanta.
0: Čau, se líbí, vždycky hrábla. Tak uvidíme, jak je hrabete, podíváme se i na telefonní linku. Kdo pak je tam? Ahoj.
2: Čau Martine, Láďa.
0: Nazdar Láďo, povídej.
2: Zrovna k tomu, jak to povídáš, tak včera jsme byli na obědě a partnerka si objednala hranolky s kuřecím řízkem a já měl zeleninový salát.
0: Ano.
2: No, ale ona to měla bez přílohy, takže jsem jí hrabala v talíři a brala si salát ode mě.
0: Salát je jedna věc, a co ty, nechtěl si od ní ty její hranolky?
2: Ne. Já smažený jídlo nemůžu, mě je těžko počítat.
0: Tak to jo. No, protože já to zdám samozřejmě od sebe, jak vždycky říkám, ne, hranolky, nechci hranolky, žádnou přílohu. A pak samozřejmě všichni kolem mají hranolky, ten má krokety, já vždycky můžu jednu, můžu. Ale já to jako vlastně nechci dělat, protože sám to, řekněme, nesnáším, když mi někdo hrabe do jídla. Já vlastně nevím, člověk, hele, nevím, jako proč to je, ne, že bych se nechtěl rozdělit, to vůbec ne, ale člověk to má podle mě rozpočítaný, to jídlo, na ty sousta, tak jako podvědomě. A ve chvíli, kdy mu do toho někdo začne mu to jako kazit, ten výpočet, tak tě to jako nervuje, no, mě to nervuje potom. Co to, jak to máš ty?
2: To ne. My si například objednáme každé něco jiného.
0: Ano.
2: Ale po každý ochutnáme tomu druhému něco.
0: To je pravda, a to vidíš, to je dobrý. To je vlastně ano, proto se to asi dělá, že ochutnáváme.
2: To nám jako asi nevadí, že si hrabeme do talíru, že to ani ne, ale
0: ne?
2: Když chceš ty restauraci a každý si objedná něco jiného, tak chceš ochutnat prostě to, co má ten druhý, víš?
0: Super.
2: Tak jo, no, hezky to vypadá, tak hele, hezkou neděli, užívej.
0: I tobě.
2: Hezky hraješ.
0: Děkuji za telefonát. Mějte hezky, ahoj.
2: Ahoj. Taky, čau.
0: Jdeme si zahrát další skvělá muzika, tady jsou Boston a pak Artemas.

0: Pojďme se ještě jednou podívat na to uždibování toho jídla. To by mě opravdu zajímalo, jak to máte s tím uždibováním, jestli někomu takhle vedle sáhnete do talíře, třeba partnerovi nebo kamarádovi, když si objedná něco, co má v tom talíři a co máte zrovna vy chuť a vy jste mezi tím jedli něco úplně jiného. Jestli prostě ochutnáte... Ano, řekněme samozřejmě, hranolky, to je takový jasný příklad, to se dobře nabírá, ale jsou i jiný jídla, u kterých si třeba pošmáknete rádi z cizího talíře. Tak jak to máte, kysáci? Ahoj!
1: No my jsme to měli v naší rodině tak, a máme to stále, že když jdem třeba někam na výlet, anebo do nové restaurace, a nevíme, co si objednat, tak se všichni dohodneme dopředu, že každý si objedná něco jiného, na co má chuť, a pak si dáme vzájemně ochutnat, což je, myslím, že takový to nejhezčí řešení tohohle z toho.
0: Děkujeme za informaci, děkujeme za názor. Každopádně tady píše posluchač Milan, že kdyby si bral jídlo z talíře své partnerky, že by se asi moc nenajedl, že by za chvilku nevážil ani 50 kilo. Luboši, my tě moc zdravíme, ahoj, a ještě jeden váš pohled na celou tuto kauzičku.
2: Čau Marty, tak tohle je trefa do černýho. Proč do černýho? Protože moje žena, když má svoji porci, nedej bože, abych jí do toho šáhnul jenom prstem, natož abych si vzal jeden kousek, v tu chvíli přestává jíst, jídlo vyhodí, nedojí, konec, tyjo, naštvaná celý den, jak jsi mohl dovolit mi hrábnout do jídla. Takže tak, hezký den, čau Vláďo.
0: Až takhle, Vláďo, jo. To si neumím představit, že třeba šéruješ s tvojí partnerkou zmrzlinu. My to děláme běžně. Ten má vanilkovou, ta má, já nevím, čokoládovou, prostě můžu ochutnat, volízneš celý ten krém, že jo, tý zmrzliny, a asi mi to jako nevadí. Asi mi to vůbec nevadí. Když je to právě ten nejbližší člověk a konec konců nejlepší kamarád, tak ochutnáš. Teď je to jedno. Prostě, hele, hlavně je důležitý, aby se ty lidi dohodli a pak se nehádali o to, že si z vodních vzal jednu hranolku. Já jsem si vzpomněl na seriál Přátelé, jak tam jde ta Joy na rande a jak tam jde ten Joy na rande a ta budoucí partnerka mu užibuje talíře a zazní hláška. Joy se o jídlo nedělí. Radio Kiss.

jsme se tady úplně zasekli u toho ochutnávání jídla z okolních talířů. Když jdete do restaurace s přáteli, tak věci zjistili, že jídlo z okolních talířů chutná lépe více než z toho vlastního. A k tomuhle tématu každý něco má, tak asi zřejmě úplně jedna z posledních reakcí. Ahoj.

0: Marťas, já byl vždycky jako Joey's přátel, nikdy se nedělím o své jídlo. Ale od té doby, co mám děti, tak už mě to přešlo.
1: Takhle, já bych to uzavřel. Děkuji, hezký víkend taky. Já bych to uzavřel takovou myšlenkou, že pokud nesáháme do talířů úplně cizím lidem, třeba od vedlejších stolů, tak pak je to v pohodě. Hezké ráno.
2: S kysem za volantem po celé republice.
1: Doprava dobrý, je to bez nehod aktuálně, ale Praha omezení i v širším pražském centru, protože dneska je maraton, dneska se běhá a běžci mají dneska přednost, tak s těmi uzavírkami počítejte, že průjezd Prahou bude lehce komplikovaný, ale já věřím, že na půl dne to nějakým způsobem přežijeme. Šťastnou cestu!

0: KIS počasí.
1: Nedělní den bude ve znamení jasné až polojasné oblohy. V Čechách se bude během odpoledne objevovat vysoká oblačnost a na západě se k večeru mohou vyskytnout i přehánky. Vítr zafouká od jihu rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 a 27 stupni.
2: Odbyla 9. hodina, na KISu s vámi Martin Hovorka, přeju skvělou neděli a posílám vám Puff Daddyho, ať se skvěle poslouchá.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Dobré dopoledne, bude 9:45, my tady od pondělí do pátku na Kissu házíme kostkou a děláme vám velkou radost. Já mám pocit, že letos za těch první čtyři měsíce už máme naházeno skoro 300 tisíc korun. Tolik jste si odnesli, ovšem to, co si odnášíte, ty částky, záleží to zejména na tom, kolik padne na kostce. Každý den to je jinak, od jedničky do šestky. Když padne jednička, dostáváte tisícovku, když trojka 3000, když šestka je to s bonusem, tam dáváme rovnou 7000 korun. Prostě to číslo, které padne na kostce, násobíme tisícem. No a v minulém týdnu, od pondělí do pátku, to jsou krásné ceny, co jste si odnesli. Šlo do vás 14 000 korun za celý uplynulý týden. Jenom v pátek, kdy jsem házel já, tak to byla suma, za kterou pořídíte lepší večeři.
2: Jo,
1: jdu tam švihnout tu kostku. Tak prosím tě. Martino.
2: No.
1: Padla trojka! Takže 3000 korun.
2: To díky moc.
1: Martina měla radost, uvidíme, jak se budete radovat zítra. Každopádně laďte ranní Kiss, ten pondělní, protože i zítra hrajeme hru 7-7 a já vám budu moc držet palečky.
0: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: 9.20.
1: Kiss Active Weekend.
0: A pokud navštívíte dneska Boskovice, tak uvidíte sraz Velorexu neboli Hadráku. To je to slavné auto z filmu Vrchni prchni. Pan Abraham bohužel nepřijede, ale i tak samozřejmě ve chvíli, kdy uvidíte celou tu kolonu Velorexu, tak vám budou cukat koutky a vzpomínat si na to, jak pan Vrána tenkrát chodíval kasírovat a zkasíroval celé Karlovy Vary, i když tam už Hadrákem nejel. Každopádně 28. jarní sraz Velorexu ještě dneska proběhne kolona městem, průjezd městem a to by mělo začít už teďka během zhruba hodinky po 10. hodině. Takže na město, na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a pojede se tou hlavní třídou. No prostě centrum Boskovic bude dneska patřit Velorexům. A nebojte, kdyby náhodou do vás nějaký Velorex najel, nedobrzdil to, tak se vůbec nic neděje.
2: Čověč, vy jste do toho bou.
3: To je Hadrák, pane, ten neublíží. Terlešti.
0: Já to miluju, tenhle film. Já jsem si vzpomněl, Peta, to každému z nás musí naskočit, jak ten pan Abraham jako zastavila ta policie a chtěla po něm ty doklady. Jak les na té silnici z toho auta byl zašmodrchanej v tom oblečení. Ježíši Maria. Nejvíc.
3: Promiňte, já mám tady takovej ten... Ale jinak mám všechno v nejlepším.
4: Jeďte.
3: Děkuji.
4: Chudák,
0: tak. Ne, stejně, já bych klidně na ten film dokázal koukat bez obrazu. Že bychom si tady pustili celého Vrchního prchního, všechny ty hlášky a ani bychom k tomu nepotřebovali písničky a obraz, co? Tak nic, přátelé, Velorex dneska Boskovice, udějte si výlet, pojďte se podívat, bude to hezký.
1: KISS Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.

Připomeňte si dobu, kde vám vůně Tuzexu připomínala sen o prvních džínách. Jeden z největších hitů 80. let. Hrajeme na rádiu.

0: Nezanechávej stejné stopy jako ostatní. Jestli máš na nohou to samý, co půlka nákupáku, něco je špatně. Na teniskožrout.cz najdeš edice, který už jinde neseženeš. Některé tenisky se neprodávají, ty se získávají. Chceš zapadnout? No tak běž jinam. Chceš vyčnívat? No víš kam. Teniskožrout.cz, protože obyčejnost bolí.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Rádia Kiss.
1: Mám pro vás jednu legendární pecku, kterou si vypůjčíme z našeho hudebního speciálu, který vysíláme v pátek večer, z našeho Best of Millennium, kde si hrajeme největší hity, co budovali po roce 2000. Mám tady jednu taneční klasiku, která tady byla s námi ve 2000ovkách, a to je Bob Sinclair. Udělal spoustu songů, ale tenhle mě baví asi nejvíc. Je to song Rock This Party. Úplně mě mrzí, že teďka nevysíláme i obraz, protože bych vám nejraději pustil i videoklip. Ten klip k písničce Rock This Party, tak v něm vystupovali děti a ty napodobovali slavné tanečníky a hudebníky, třeba styl Jamesa Browna nebo Michaela Jacksona. Byl tam takový kontrast dětí a dospělého. Myslím, že se to tenkrát hodně chytlo. V každém případě písnička Rock This Party, tak originál tady toho hitu, to jsou CNC Music Factory a Gonna Make You Sweat. Ten Bob Sinclair, ten vzal sample z tohoto hitu a udělal úplně novou písničku, i když ta je postavena na těch nostalgických základech 90. let. Takže Rock This Party, Bob Sinclair, a pojďme si klidně i zatančit při otevřeném okně. Venku je krásně, tak se pojďte nadechnout.
2: Bob Sinclair, it's a dance thing, you see me? Somewhere you just bounce on,

0: posloucháte Radio Kiss. Tohle byl Benson Boone, za malý moment hudebně přihodím třeba Silver nebo Flowridu a teď pojďme na výlety, protože venku stále fantastické počasí, i když k večeru se to bude lehce kabonit, v západních Čechách by měly spadnout dokonce nějaké přehánky, možná nějaká bouřka, ale vesměs bude v průběhu celého dne nějakých 28 stupňů, možná teploty škrtnou i 30. Nabízí se jet na výlet, konec konců prodloužený víkend, co také jiného dělat. A já jsem se včera díval na sociální sítě a narazil jsem na jedno místo, které je opravdu jako hodně turisticky navštěvované a vlastně jsem to vůbec nechápal. Normálně fronta na lanovku na Sněžku. Já chápu, že to je lanovka na nejvyšší horu České republiky, ale ta fronta, přátelé, ta fronta měla snad 1000 metrů a podle mě byla aspoň na 4-5 hodin. Já jsem si jako vzpomněl, že jsem jednou takovouhle frontu čekal na lanovku na Sněžku. Bylo to třeba na 2 hodiny, ale tady ta fronta byla tak 3x delší ještě. Tak jsem říkal, ty lidi chudáci. A ne, oni nejsou chudáci. Já jsem říkal, oni vlastně byli jako hlupáci svým způsobem, protože nahoře na Sněžce, pěšky, když to vezmete, jste za, já nevím, 2 hodiny třeba. 2 hodiny. A oni tam čekali 4-5 hodin v té frontě. Takže to by byly dávno nahoře a zpátky a dole. Ty si vezmete ještě, kolik stojí ta lanovka, nic pro sebe neudělali, jenom vyjeli nahoru a no, jako dobrý lanovka, já vůbec jako nejsem, jako neodsuzuju lanovky, naopak, miluju lanovky, mnohdy to pomůže se dostat do míst, kam se člověku nechce pešky, ale čekat jako 4-5 hodin na lanovku na Sněžku, to mi přijde trošku jako dost už, ale... Chápu, že po té zimě jsou nohy a svaly stuhlí a že je potřeba pomalu roztočit ty kola, že jo? Pomalu. Takže lanovka samozřejmě na první výlet v roce ideální. Tady jsou Silver, pecka Turn the Tide, no a zdravíme Pec pod Sněžkou, protože tam se teda opravdu musí točit prachy tenhle víkend.
1: To nejlepší od 90. let. Non-stop Kiss. Radio Kiss.

0: Lásky jsem za volantem po celé republice.
1: Za chvilinku bude 10 hodin, posloucháte Radio Kiss. Problémy hlásí dálnice D11, jedete-li z východu na Prahu, tak před sjezdem na Lysou máme hlášený osobák mimo dálnici, došlo k havárce. Problémy hlásí i dálnice D5, a to na cestě z Prahy na Rozvadov, obchvat Plzně, a to hnedka za sjezdem na Ejpovice. Na 73. kilometru máme sraženého divočáka na dálnici, tak tady opatrně. No a pak pozor, omezení probíhá v Praze, a to zhruba mezi Karlínem a Podolím, protože se běží maraton, tak to vydržte v objížďkách, na kterých by se aktuálně neměla tvořit žádná kolona. Opatrně a hlavně veselé, a to s rádiem Kiss v uších. Hezký den.

0: KISS počasí.
1: Nedělní den bude ve znamení jasné až polojasné oblohy. V Čechách se bude během odpoledne objevovat vysoká oblačnost a na západě se k večeru mohou vyskytnout i přehánky. Vítr zafouká od jihu rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 a 27 stupni.
2: Já vám za malý moment prozradím, jak vyhrát super kecky tady u nás v éteru skvělý tenisky. 10:00, Martin Hovorka s vámi.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Be happy.
4: A mi tu mano! Y venga conmigo! Vámonos al...

0: vám někdy, kysáci, stalo, že jste si pořídili nový tenisky a pak jste zjistili, že ty tenisky, co máte na svý noze, že je má půlka nákupního centra? No, tak je často změnit, protože existuje místo, kde obyčejnost nemá šanci.
1: Soutěž s webem teniskožrout.cz.
0: Rozjíždíme skvělou soutěž a to počínaje zítřkem. 4. května nás čeká po 9. hodině první hra, kdy budeme hrát o vouchery na nové kousky do botníků. Budeme soutěžit s webem teniskožrout.cz. Rozdáváme vouchery v hodnotě 2000 korun a pak v pátek velké finále, v pátek na státní svátek 8. května, dáme hlavní výhru a to bude voucher v hodnotě 10 000 korun. Vaším úkolem bude najít správnou odpověď na stránkách teniskožrout.cz, což není další normální a nudný e-shop s botami, je to místo pro všechny, kteří nechtějí zapadnout do davu, je to loviště unikátů, místo, kde najdete tenisky, které z obchodu zmizely dřív, než jste si jich vůbec všimli. Speciální edice, limitované kolekce, dávno vyprodané modely a archivní kousky, které v Česku skoro nikdo nemá a jen velmi těžko se schánějí. Teniskožrout.cz, já už tam koukám a už jsem si asi osmery boty vybral. Že já budu mít víc bot než moje holka, člověče. Tebe koukat, až naplním botník doma. My to ani nebudeme nikam dát, ale ne, fakt tam mají super kousky, tak se jukněte, ale hlavně, co? Soutěžte počínaje zítřkem v našem vysílání, protože takováhle soutěž tady ještě nebyla.
1: Radio Kiss.
0: Soutěž o kecky, o tenisky. Dáme si DJ Snakea, bude i Alexandra Sten a stále z Kissu přání skvělé, hezké neděle.

0: Hezké dopoledne, posloucháte Radio Kiss, rozdáváme nápady, kam se podívat, kam vyrazit během toho dnešního krásného dne. Poslouchejte dál.
1: Kiss Active Weekend.
0: Teďka se mnou chvíli linku bude vysílat Blanka, naše zprávařka, protože ona ví, co se děje na jihu Čech. Ahoj.
2: Dnes se kysáci na piaristické náměstí v Českých Budějovicích vrací Mint Market. Přijďte si užít jarní atmosféru a objevit to nejlepší od českých tvůrců. Vyrazit sem můžete až do 17 hodin.
0: Tak pozor, České Budějovice, děkujeme za pozvánku, Blanko. Já musím říct jednu věc. Já jsem včera v Českých Budějovicích byl na výletě a já jsem poprvé ve svých 41 letech navštívil Budějovice. Jakože byl jsem tam třeba moderovat nějakou akci, jakože jo, na výstavišti a tak dále, nebo jsem projížděl Budějovicema, když se jede do Rakouska, že jo, nebo na Šumavu, na Lipno, ale jakože výlet, turista, procházka městem, to jsem zažil úplně poprvé. A já byl tak nadšenej a říkal jsem si, ty jsi takovej hlupák, že jsi tam někdy nebyl podívat v minulosti. Takže prostě náměstí Přemysla Otakara II. Skvělý. Oni mají, to je to čtvercový náměstí a je to snad jedno z největších náměstí v České republice vůbec. Kafíčko, zmrzlina. O kus dál, pár kroků, náplavka, soutok Malše a Vltavy. Je to taková vyhlídka ten soutok. Mají tam food trucky z Burgrama. No prostě teď ještě, jak to všechno kvete, jak je to všechno krásně zelený. Já jsem byl úplně, mě srdce plesalo. Dal jsem to k sobě na Instagram, tak se mrkněte, Marty Hovorka Instagram, jak je prostě Hovorka vyvalený z toho, že poprvé v životě v Českých Budějovicích. Ne, opravdu jako moc hezký procházka, takže zdravíme jeho Čechy, zdravíme i vás, co si uděláte tímto směrem výlet, no a dá se spojit samozřejmě s Třeboní, dá se spojit s Hlubokou, kam si dáte procházku na Zoologickou, na zámek, takže jižní Čechy, opravdu palec nahoru, udějte si výlet, protože kdy jindy než teď, když má být venku krásných 30 stupňů Celsia, možná proběhne nějaká koupačka. Nebo je brzo ještě na koupačku? Dejte vědět přes apku Radia Kiss, kam se chystáte vy. Teď už BB Rexa.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Já často říkám, že Kis je moje osudový rádio. Chcete vědět proč? Moje mamka mi vždycky říkala, ať se držím dobrých andělů. Jo? Anděl je sakra dobrý, teda až na to dospívej to. Jo? Potom, celý život mě berou Asiatky. Když jsem dělal hudbu, říkal jsem si DJ Dud Dud. A můj syn se jmenuje Patrik a hry tak mu říkám, pupičku.
2: To je dobrý! No, hezky.
0: Ranní Kis. Od 6 do 10. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kis. Kis.

0: Ladíte Radio Kiss, máme pár minutek po půl jedenácté. A co by to bylo za víkend, kdybyste necinkli na linku 210-323-323 a nevybrali jsme společně nějakou parádní písničku? Kdo pak je na druhé straně? Ahoj!
1: Ahoj Marťa, tady Fanda.
0: Fanoši, já tě moc zdravím. Jak užíváš prodlouženého víkendu plného sluníčka?
1: Hele, na zahradě připravuju si záhonky, aby jsme si mohli už zasadit tu domácí zeleninku.
0: A nějaký bazének třeba? Nechystáte už pomalu na zahrádku?
1: Hele, výřivku mám. Výřivku mám napuštěnou, do tý se dneska chystám.
0: No tak, to musí být. Kdy jindy než teď?
1: Je to tak, to počasí přeje, proč to nevyužít?
0: Představ si, psala posluchačka Edita, že od rána je v kraťáskách, krátká sukinka nějaká, ale že hlavně včera odpoledne už prý proběhlo u nich v rybníce první letošní koupání. Na Písecku. Ty jo,
1: koupačka, rybníček.
0: Ty bys se jako neosmělil, že bys dal normálně třeba rybník na návsi u vás?
1: Hele, tak já bydlím na vesnici, kde dávají ještě dobrou noc, kde jsou tři baráky. Takže to bych si musel maximálně vykopat svůj.
0: Nemáte rybníček.
1: Ne.
0: Tak dobře, no tak hele, k tomu válení v té výřivce, dej to ale neplnej CD, se to pořádně bublá. Nějakou pěknou písničku vyber.
1: No, určitě vybereme. Bude to Modern Talking.
0: Zahrajeme Modern Talking, vzpomínku na osmdesátky.
1: Byli jsme na ně v Praze, neskutečný zážitek.
0: I po těch letech?
1: Ano. Ano, byl tam jenom Tomáš Andrés, ale zaspíval to úplně neskutečně.
0: Tak vidíš to. Tak to je třeba pozvánka pro posluchače, až se Model Talking, případně jeden z těch pánů, vrátí zpátky do České republiky. Zajít se podívat, stojí to evidentně za to. Měj se krásně,
1: rozhodně.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Čau. A teď už Sherry Lady.

Poznejte zvuk. To je něco, co jsme zhruba 4 měsíce neslyšeli, protože poslední ohňostroje proběhly na vítání roku 2026, tedy silvestrovská noc. No a přátelé, Bůh ví, jestli ještě něco takového někdy uslyšíme, protože čím dál tím více přibývá zákazů ohňostrojů a různých dělobuchů. Třeba Nizozemsko teďka odkleplo, že od letošní oslavy, které přijdou 31. prosince, už budou bez ohňostrojů a bez dělobuchů. Vlastně Nizozemsko zavádí jeden z nejpřísnějších zákazů v Evropě. Běžní lidé už nebudou moc kupovat ani odpalovat pyrotechniku. Povolené zůstanou jen profesionální show. Důvody jsou zcela jasné. Bezpečnost, ekologie, ochrana zvířat. Prostě každý silvestr přináší stovky zranění, stres pro domácí mazlíčky, chemický odpad v ovzduší, takže místo ran a kouřů přijdou tiché oslavy. Dronové show, laserové projekce a světelné animace. Za mě palec nahoru. Palec nahoru, protože zvířátka trpí, my to zbytečně dejcháme a těch utržených prstů a rukou taky není úplně málo. Takže dobře, Nizozemsko se vydalo tímto směrem. Takhle, kdyby vám ty rány na Silvestra přece jenom chyběly, já bych asi věděl, jak si s tím poradit. Úplně vlastně jednoduše a nebudete muset kupovat žádný rachytla ani odpalovat ohňostroje. Stačí, když si v autě odstraníte katalyzátor a tlumiče, že potom vám to bude pěkně střílet z vejfuku a je to taková krásná, sympatická náhražka ohňostrojů. Je to takový ohňostroj z vyše, dá se říct. Radio Kiss. Tady už je Alan Walker.

0: Máte v uších Radio Kiss, bude 11 dopoledne, pojďme omrknout silnice. No, není to nic špatného, ale sem tam se najde nějaký problém.
1: S Kissem za volantem po celé republice.
0: Pokud vás čeká cesta z Otrokovic na Bzenec po dálnici D55, tak v okolí Uherského Hradiště bylo viděno vozidlo v protisměru. Dávejte pozor mezi 50. a 60. kilometrem. Na ústecké dálnici D8 za sjezdem na Mělník je to ve směru na Ústí. To je 19. kilometr, tady je na dálnici kus plechu, i tady velký pozor. No a pokud vás čeká cesta z východních Čech na Prahu po hradecké dálnici D11, tak na 19. kilometru se řeší dopravní nehoda osobního vozidla. Víte-li i vy nějaký dopravní zádrhel, víte o něm, tak nám nechte vzkaz přes hlasovku Rádia Kiss a pojďte do éteru s námi.
1: Rádio Kiss. Filmové tipy.
2: Nové drama, které zamířilo do českých kin, nese název Neděle. Sledovat v něm budeme 17-letou dívku, která prochází zásadní životní krizí na prahu dospělosti. Rodina ji tlačí do výběru univerzity, ale ona se bojí říct, že vlastně na vejšku kašle. Že vlastně zvažuje něco úplně jiného. A to cestu řádové sestry. Střet osobního přesvědčení s nepochopením u těch nejbližších. To je Neděle. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
4: Milujete umění? Nenechte si ujít výstavu Pablo Picasso Live v Galerii klášterů v Českém Krumlově. Nově do konce roku. Objevte uměleckou tvorbu, která byla ovlivněna jeho životem. Objevte Picassa. Více na kláštery.cz.
5: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss i o víkendu. Rádio Kiss počasí.
1: Nedělní den bude ve znamení jasné až polojasné oblohy. V Čechách se bude během odpoledne objevovat vysoká oblačnost a na západě se k večeru mohou vyskytnout i přehánky. Vítr zafouká od jihu rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 a 27 stupni.
2: Nádhernou neděli posloucháte Kiss. Máme pro vás vstupenky na Mega Kiss Party do Ostravy. Jak je vyhrát, řeknu za moment.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

0: Tady je Radio Kiss a tady je někdo, kdo pojede také do Ostravy. Já jsem Martin Hovorka, ahoj, já jsem rád, že tam pojedeme úplně všichni, celé Radio Kiss, protože tuhle tu akci si s vámi prostě chceme užít v tom nejrozšířenějším složení. Takže DJové moderátoři Kissu plus 12 hvězd, které pravidelně zdobí náš playlist, jako třeba skupina Venga Boys. Těšíte se na ně? Budou i Two Unlimited. A nesmějí chybět ani Fun Factory. Dále třeba Low Bag Eiffel 65, Corona Rednecks nebo taky britský boyband skupina Blue. Mega Kiss Party v Ostravě. No a na 9. května samozřejmě jsou ještě vstupenky v prodeji, stačí se proklikat na superticket.cz a nebo si můžete vyhrát ty vstupenky. Já vím, že kolikrát dovolat se k nám do studia je to těžký, protože volá celá republika, ale co takhle to zkusit přes Facebook Rádia Kiss, protože tam právě teď probíhá soutěž o vstupenky pro celou vaši partu. Vaše parta, co se vejde do auta, tak získá vstupenky do Ostravar Areny, kde Mega Kiss Party 9. května proběhne. Je potřeba splnit úkol na Facebooku Rádia Kiss, ale to není nic těžkého. No a pak čekat, třeba vás v průběhu dnešního odpoledne vybereme a ozveme se vám, že jste vyhráli a že celá vaše partička může gratis přijet na Mega Kiss Party. Tak už se vám to blíží, je to příští víkend, to je ten prodloužený víkend, tak pořiďte vstupenky, no a protože bude dlouhý víkend, tak to můžete spojit třeba s výletem do Beskyd, protože tato možnost se také nabízí. Kato Days, One Direction, další muzika, kterou vám budeme sypat do uší na Radio Kiss.
1: Mega Kiss Party live v Ostravě.

0: Kiss Active Weekend.
1: Posloucháte rádio Kiss a pojďme si říct, že škoda sedět doma v takhle hezkém počasí a pojďte si naplánovat nějaký výlet nebo aspoň nějakou aktivitu. Klidně samozřejmě pobíhat po zahradě, něco vám dělat, taky není špatná volba, ale kdybyste chtěli někam vytáhnout paty z domu i za váš plot, mimo váš plot a jet prostě někam třeba dál, tak co to vzít rovnou na bobovou dráhu? V České republice máme spoustu bobových drah a já bych teďka věděl o jedné, na kterou by nás rád pozval náš posluchač. Tak jedeme do Beskyd.
2: Ahoj, to je Pinťa Frýdek, zdravíme všechny kysáky, jedeme s manželkou a s dcerou na bobovku do Čeladné, krásně, jdeme si to nádherně užit. Tímto je moc zdravím i vás všechny a vzkazuji, že je miluju.
1: Máme to super, výborná bobovka v Čeladné, zažil jsem. A hlavně kousek odtud mají výbornou zmrzlinu přímo na statku. Na statku dělají zmrzlinu, tam podojí krávy a hnedka z toho mlíka dělají zmrzku a taky je to famózní zážitek. Takže Beskydy je rozhodně palec nahoru. Já jsem konec konců říkal, že do Beskyd si můžete udělat výlet v případě, že pojedete na Kiss Party, na Mega Kiss Party do Ostravy, abyste to mohli nakombinovat a zažít toho víc v průběhu prodlouženého víkendu, který nás čeká opět za týden. No a přátelé, kdybyste chtěli zažít motorky a obdivovat je, tak Terka řekne, kam se na ně musíte podívat.
3: Tento víkend patří Staré Město u Uherského hradiště ještě 22. ročníku největších motocyklových závodů ve Zlínském kraji. Slovácký okruh s podtitulem O cenu Milana Šobáněho staršího. Jako každý rok se těšte na starší motorky od roku 1960, nejmodernější stroje z kategorie Superbike z roku 2025 i závody Sidecar.
1: I nadále skvělé nedělní dopoledne vám přejeme. Rádio Kiss hraje to nejlepší od 90. let. Bude George Ezra a tady už je Oliver Heldens. Tak ať se vám skvěle poslouchá. Krásnou neděli přejeme.

Pamatujete na své první mixované kazety plné legendárních hitů? Teď vám jeden z těch nezapomenutelných osmdesátkových hrajeme na

0: Radio Kiss přijede do Ostravy.
1: Už 9. května
2: na Mega Kiss Party.
3: Během jednoho večera vystoupí v Ostravar aréně naživo spousty hudebních legend.
0: Two Unlimited.
1: Venga Boy.
0: Skupina Blue. A dalších 9 hvězd nejen 90. let.
4: Vstupenky v

0: Nezanechávej stejné stopy jako ostatní. Jestli máš na nohou to samý, co půlka nákupáku, něco je špatně. Na teniskožrou.cz najdeš edice, které už jinde neseženeš. Některé tenisky se neprodávají, ty se získávají. Chceš zapadnout? No tak běž jinam. Chceš vyčnívat? No víš kam. Teniskožrou.cz, protože obyčejnost bolí.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: legendy Rádia Kiss.
1: Dobré dopoledne, posloucháte Rádio Kiss a já si teďka vypůjčím jednu písničku z našeho hudebního speciálu, který pro vás připravuji pátek co pátek večer. Je to Best of Millennium, kde se hrajeme největší hity, co budovali po roce 2000. A teďka jsem zvolil Jennifer Lopez. My zaspomínáme na dobu, kdy J-Lo měla vztah s Ben Affleckem. Tomuto období se říká Bennifer. No a bylo to hodně sledované období, protože samozřejmě luxusní život, paparazzi lítali kolem nich pořád a pořád. A J-Lo přesto přese všechno zvládala dělat muziku. Dokonce tehdy vydala desku, která patří k těm nejlepším, které tady byly po roce 2000. Je to album This Is Me Dead. A na této desce se objevila písnička Jenny from the Block, která vlastně zdůraznila, že i přes tu všechnu slávu J-Lo zůstává tou holkou z Bronxu. A to je samozřejmě panelák vedle paneláku výškový budovy. A no, pojďme si to pustit a věřím, že až uslyšíte první tóny, že si vzpomenete na to, jak se na tu písničku tak jako lehce kroutili na tanečním parketu, protože R&Bčko vládlo hitparádama diskotékám po roce 2000.
0: Legendy, hudební legendy Rádia Kiss.

Zatímco tento víkend jsme všichni rozlezlí venku, je nádherně, jsou plný cyklostezky. I možná na koupalištích už jsou nějaký lidi a opalujou se, i když na to koupání ještě je asi brzo. I když máme tady informaci od našich posluchačů, že už vlezli i do rybníku. Byť má 15 stupňů Celsia, ale to samozřejmě otužilcům to nevadí.

tam teďka dám. V pátek večer se totiž přesunu do Studénky. Slyšíte dobře, příští týden budu ve Studence, music klubu Vagon, kde si uděláme spolu večer plný devadesátek. Devadesátky milujeme tady na Kisu, tak vám je přivezu do Studenky, jestli posloucháte v okolí, tak pátek 8. května, těsně před půlnocí se vidíme na tomto místě, kde si zahrajeme ty největší pecky, na kterých jsme vyrůstali. Takže Studenka, to byla jako moje premiéra. Doufám, že dorazíte v hojném počtu a že uděláme spolu nějaký selfiečka, protože bych si rád odvezl v podobě fotek nějakou vzpomínku na Studenku. Unique 2, to je taky vlastně zástupce hudby 90. let, tak ty si dáme na Kisu právě teď pecka Do What You Please.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Tady je Radio Kiss, je tu pravé poledne, pojďme omrknout silnice. Problémy hlásí dálnice D1 u Brna. Jedete-li z Brna na Prahu, tak pozor na 189. kilometru. Tady máme hlášenou havárku dvou osobáků. Zdržení už od 193., protože se vytvořila kolona. Jsou problémy také v Praze, havárka u Bulovky a z toho důvodu máme silnější provoz už od mostu Barikádníků, tedy od řeky Vltavy do kopce. Jestli máte i vy informace z té své cesty, nechte nám vzkaz přes hlasovku Rádia Kiss. Rádi si s vámi zavysíláme i dopravu.

0: KIS počasí.
1: Nedělní den bude ve znamení jasné až polojasné oblohy. V Čechách se bude během odpoledne objevovat vysoká oblačnost a na západě se k večeru mohou vyskytnout i přehánky. Vítr zafouká od jihu rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 a 27 stupni.

0: Hezkou neděli, Martin Hovorka s vámi na KISu, bylo pravé poledne, před námi Eiffel 65, taky Clean Bandit, ať se vám hezky poslouchá.
1: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.

0: vámi Kiss, zpívali Clean Bandit a teď pozor, teď si dáme něco, co vás hodně baví a to je naše kysácká rubrika Lepší než originál.
1: Lepší než originál.
0: Vždycky před víkendem, tentokrát to bylo ve čtvrtek, protože pro prodloužený víkend, ale obvykle to je vždycky v pátek, vám nabídneme novou skladbu v podání Romana Anděla, Míši Dinhové, Patrika Peltána či jejich hostů. A vy rozhodujete, zda ta písnička, ten výsledek je lepší nebo horší než originál. Všechny dosavadní písničky máme u nás na webu, respektive prokliknete se do YouTube kanálu, kde to je všechno krásně sezazený. V každém případě teď je venku čerstvá věc. Míša Dinhová si pohrála s písničkou od Lady Gaga. Jedná se o ten krásný ploužák Million Reasons a aby na to nebyla Míša sama, tak ještě využila svoji kamarádky, fitness trenérky Danči Frankové, která umí mimochodem skvěle zpívat. Takže ona k tomu cvičení ještě zpívá klientům v posilovně a dej to tak dobře, že si troufli dámy právě na Lady Gaga. A tady na tu věc. Tak přátelé, pojďme si udělat hezký tečka, pojďme se zaposlouchat do nejnovější písně, která vylezla z rubriky Lepší než originál. Tady máte na rádiu Kiss.

0: Z roku 2016 Join se jmenovalo. A z této desky si naše Míša Dinhová, ranní showmanka Rádia Kiss, vybrala písničku Million Reasons a zaspívala ji v rubrice Lepší než originál se svojí kamarádkou Dančou. Já si myslím, že holky výborný, ale já už to tam tlačím, už na to klikám. Dávám, že to je Lepší než originál. Kiss.cz, taky si zahlasujte a co na to říkáte? Jak se vám to líbilo?
1: Nazdarek do rádia. No holky, tak vy jste byli absolutně skvěle. Jako já jsem měla po celém těle husinu. To bylo úplně šílené. Fakt krásné moc.
2: Lepší než originál.
0: Taky mám husí kůži, i když jsem spíš není z toho, že jsem tady pustil klimatizaci na 15 stupňů. Ne, z holky, z vás mám husinu. Vyhodnocení zítra v 7:30 ráno. Laďte Radio Kiss.

0: gaučích a běžte někam ven, protože je opravdu krásně. Bude až 30 stupňů, dokonce jedna z našich posluchaček mi poslala fotku, jak napustila bazén, jak se doma koupe na zahradě. Neuvěřitelný 3. května.
1: Kiss Active Weekend.
0: Ale takhle všude je spousta lidí, já jsem to monitoroval už včera odpoledne, když jsem byl venku, měl jsem volníčko a koukal jsem i na různé sociální sítě. Tak hele, Sněžka plno, Jižní Morava, Lednice plno, natřískáno, cyklostezky u Prahy plno, takže ideálně vzít kolo a jet třeba někam do kopců, tam nikdo nebude, v kopcích nikdo nebude. Jedině dole v Nížině na cyklostezkách tam, jo, ale někam, když se vydáte úplně mimo dosah civilizace, tak tam by to možná mohlo fungovat. Každopádně, kysáci, já jsem tady říkal, že sice je v Lednici plno, ale přece všechno se tam vyplatí jít, protože na Jižní Moravě mají krásnou výstavu.
2: Máme pro vás tip na výlet pro celou rodinu. Navštivte výstavu Soch z písku v Lednici na Moravě s tématem Bali. Těšit se můžete na umění, inspirace a zážitky pro celou rodinu. Výstavu můžete navštívit až do konce října.
0: Terko, děkujeme. No a v případě, že byste chtěli udělat něco pro dobrou věc, tak můžete běhat pro dříve narozená miminka. Říká se tomu běh pro miminka do dlaně.
3: Ahoj, pojďte s námi dneska běhat pro miminka do dlaně a pojďte si užít tuto podporu energii napříč celou Českou republikou a podpořit tak předčasně narozená miminka a jejich rodiče. Já se na vás budu těšit přímo před dětskou klinikou ve 14 hodin v Hradci Králové ve fakultní nemocnici. Tak si všichni kupte startovní číslo, pojďte s námi běhat a nebo pojďte na procházku, je krásné odpoledne, tak ať si to užijem. Ahoj, Míša.
0: Míšo, děkujeme za pozvánku a koukáme, že se stále něco děje. Jestli máte i vy nápad, jak trávíte zbytek prodlouženého víkendu, dejte vědět přes hlasovku Rádia Kiss.
1: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Rádio Kiss.

0: si v květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce. 7-7.
3: Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
6: www.projekt-atelier.cz.

0: Ladíte Kiss, teď to bude po půl jedné lehce aktuální, protože celý tento víkend, už včera odpoledne ta zpráva vyrezla, řeší se požár v Českém Švýcarsku, což si už nikdo nikdy nepřál, protože víme, jak tam dopadlo před pár lety, tak je to úplně noční můra všech těch, kdo tam žijí, jak kdo tam pracují, jak kdo tam mají nějaký biznis, že by další požár Českého Švýcarska a stalo se to samé, co před, já nevím kolika, 5 lety zhruba. No každopádně dnes tam bojuje s ohněm 500 hasičů a 7 vrtulníků a chlapi dřou. Mám tady informaci od Radka, už psal po ránu, až zahrajeme hasičům z Letohradu, kteří akorát se přesouvají právě do Českého Švýcarska hasit a vlastně v podobném duchu bude i ten další vzkaz, který přichází právě teď.
1: Ahoj Martine, prosím tě, mohl bys tam zahrát něco pro všechny hasiče, co bojují v Českém Švýcarsku s požárem a tím to tam brzo skončí a doufám, že přijde nějaká ta bouřka, aby jim to trochu pomohlo. Tam několik desítek jednotek, tak budem držet palce. Čauky Honza.
0: Myslíme na vás, chlapi. Samozřejmě nabízelo by se zahrát nějakou písničku jako třeba Scooter Fire, ale pojďme dát něco úplně neutrálního. Eda Sheerana, písničku Shape of You a myslíme na vás, co makáte teďka v Českém Švýcarsku. Držíme palce, to dobře dopadne.

0: Ladíte Radio Kiss. My jsme tady dneska ráno řešili takový téma, dokonce i vědci s tím přišli, že když si dáte jídlo z cizího talíře, z talíře, který třeba je baští někdo z něj u vašeho stolu, takže to jídlo prostě chutná víc toho talíře. Honza Průchabe, vy se po 13. hodině, ty využíváš taky toho, že třeba tvoje partnerka má naložený hranolky, že od ní ochutnáš?
1: Čau, no já dojídám.
0: Dojídáš?
1: Ale úplně nesnáším, když mě někdo hrábne do talíře. Pro tu hranolky. Já bych proto zabíjel. Fakt. Já nevím, jestli pamatuješ z přátel Joeyho.
0: To tak, jsem dneska přesně říkal.
1: Ten byl úplně to samý, tak já jsem to samý. Jedinej, u koho to toleruju, jsou moje děti.
0: No tak samozřejmě u dětí toleruješ kde cos. Takže přátelé, je to ale opravdu vědecky potvrzený, že z cizího talíře chutná více než z toho vlastního, ale jeden náš posluchač a na tuto reakci ještě došlo, ten by vlastně i byl jako svolný k tomu, že si nechá sáhnout do talíře, ale jeden moment tam to nedokáže přejít.
2: Ahoj, tady Zdeněk. Mně je úplně jedno, jestli mi hrábne do toho talíře partnerka, nebo to je jedno, kdokoliv jiný z blízkých. Ale jediný, co absolutně nesnáším, to by mi praskla žíla, je to, aby mi někdo vzal poslední sousto. Protože to poslední sousto je takový ten vrchol, takový to završení toho,
0: člověk to má prostě vypočítaný a
1: přesně.
0: A pak ti to někdo vezme ten tu poslední hranolku a to.
1: Je to tak, no.
0: Tak si nechte chutnat, a jestli právě teďka sedíte u stolu, tak podívejte se kolem sebe, co kdo má a co byste případně mohli ochutnat.
1: Dobrou chuť. Radio Kiss.

0: Chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
1: Duren Duren. Poproková legenda se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duren Duren a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
3: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
4: Nejoblíbenější hit

0: Který je ten tvůj? Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu. Rádio Kiss. Počasí.
1: Pondělní den bude v Čechách s oblačností a místy i s přehánkami, na Moravě bude jasněji a také slunečno. Vítr na začátku dalšího týdne zafouká od jihu rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 22 a 26 stupni.
2: 13 hodin, minutka k tomu a z prodlouženého víkendu už nám je toho moc nezbývá, takže pojďme za muzikou, Two Unlimited.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

Outcast, Heya na rádiu Kiss. Kysáci, sice jsem říkal, že nám z toho prodlouženého víkendu už moc času nezbývá, ale přeci jen je ho ještě dostatek, aby jsme se ho užili. Například třeba sportem, teď ještě právě se běží pražský maraton, ten největší za celý rok. Já jsem se byl podívat, teda jenom podívat, nebyl jsem účastníkem, a kolem mě prolítávali ti Etiopani a taky Keňani. Letěli jak vítr, říkám si, já bych je nedohnal snad ani na kole. Každopádně koukalo se na to hezky. Kysáci, tak pokud máte vy nějaký plány ještě na zbytek víkendu, dejte vědět, jaký plány to jsou, ať si z toho třeba vezmeme příklad a ještě taky něco vyvedeme. Takže za kolečku už se podíváme na to, co vy máte ještě v plánu při nedělním odpoledni a budeme se k tomu pěkně hrát, jak už je na rádiu Kiss zvykem, Justin Timberlake, Pharrell, taky Taylor Swift.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, 13 hodin 20 minut k tomu. Krásnou sobotu vám přeje Honza Průcha. Ne sobotu, neděli, Ježíš Maria, já mám pořád sobotu. Omlouvám se, tak bylo by to fajn, kdyby byla sobota, co říkáte, ale už je neděle. Každopádně, kysáci, máme ještě dost času na to něco tvořit o víkendu. Ozval se nám kysák, který se podepsal jako Bača.
1: Dobrý den, zdravím Rádio KIS, tady táborníci, jedeme na výlet hrát fotbal do Králík, utkat se v okresním kole, tak bychom chtěli k tomu zahrát nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
0: No tak vám přejeme samozřejmě vítězství a bez zranění hlavně. Ještě napsal Petr takový vzkazík, chtěl bych vzkázat svým holkám ani a Terezce, ať si užívají to vedro a že bazén brzo bude. Slibuju. Tak holky, slyšeli jste to, jo? Petr slíbil, že bude brzo bazén. Tak hlavně, aby to počasí vydrželo. Tak no a my si dáme teďka už Love Message neboli Kiss Message společně s Jean-Lukem a Rádiem Kiss.

Šustáky, Walkmany, Boomboxy. Osmdesátky nám dali styl, na který se nezapomíná. Jeden z největších hitů této doby. Hrajeme na rádiu

0: takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Dneska je den, kdybychom se měli opět stát dětmi a Patrik si to tady užívá náramně.
2: Mě to baví.
1: Zkusíme zavolat do jednoho hotelu. Tvým úkolem bude zkusit, jestli si pětileté dítě může zarezervovat pokoj.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, já bych si rád zarezervoval pokoj.
3: Dobře, tak si vezmu na vás kontakt.
2: A máte tam nějaký třeba bazén a nebo cukrárnu? Já jsem si našel holku a chci si to s ní užít.
3: Prosím vás, kolik vám je roku?
2: Mně bude za týden 5 let.
3: Takže to je nějaká legrace.
2: Ne.
4: Moc vás zdravíme z Rádiaky.
3: Já poslouchám Kiss v autě, tam jsou...
5: Mám jednu otázku, můžete mi říct, kam na ty nápady chodíte?
0: Raní Kiss od 6 do 10.

0: Hele, stop! Nezanechávej stejné stopy jako ostatní. Jestli máš na nohou to samý, co půlka nákupáku, něco je špatně. Na teniskožrou.cz najdeš edice, který už jinde neseženeš. Některé tenisky se neprodávají, ty se získávají. Chceš zapadnout? No tak běž jinam. Chceš vyčnívat? No víš kam. Teniskožrou.cz, protože obyčejnost bolí.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Legendy. Hudební legendy Rádia Kiss.
1: Jdeme za další legendou. Tentokrát míříme do Kanady za country, ale především pro nás popovou zpěvačkou, která vlastně své songy dávala většinou ve dvou verzích. Za prvý v té country podobě a za druhý, když se tam přidal trošku beat, tak v taneční neboli popové podobě, a tu si právě dáme. Shania Twain, tak to je ta žena, to je ta zpěvačka, skvělá umělkyně, která je opravdovou legendou už od roku 1993, kdy začala svou kariéru. Zásadní a zlomový si myslím, že pro ní byl rok 1998, protože právě v tomto roce udělala, nebo spíš tedy vydala, své největší tři hity. Nejdříve tedy Don't Be Stupid, pak taky takový ploužáček You Are Still The One, a v neposlední řadě byl to možná největší hit toho roku That Don't Impress Me Much. A ten si právě teď připomeneme na vlnách Rádia Kiss. Takže pojďme na to. Je tady Shania Twain.

Příští sobotu, Kysáci, 9. května se vidíme v Ostravě, v Ostravar Aréně na Mega Kiss Party Live. A vy máte posledních pár možností se zapojit do soutěže, kde můžete vyhrát vstupenky pro celý tým, pro celou vaši partu, pro celý váš kolektiv. To už záleží čistě jenom na vás. Soutěž najdete na našem Facebooku, tedy Facebooku Rádia Kiss, a zapojíte se do ní tak, že označíte celou vaši partu a napíšete, proč byste právě vy měli zadáčo vyrazit do Ostravy na Mega Kiss Party Live. Já tady tak jako letem koukám na soutěžní příspěvek, například Janča vyfotila své přátelé celou partu, pak je tady taky Romanka, tak ta vyfotila pracovní kolektiv, takže v práci mají skvělý vztahy a chtějí spolu vyrazit na Kiss Party Live. Je tady taky Jirka, ten asi sdílel fotku z nějaký pánský jízdy, protože je tam banda chlapů, která by chtěla dohromady vyrazit do Ostravy. Záleží pouze jenom na vás, Kysáci, a dneska se to všechno rozhodne, kdo z vás ty vstupenky získá, takže máte poslední možnost, rychle přidávejte svoji partu a napište tedy, proč byste to měli být právě vy, a třeba se na vás usměje štěstí. Jinak pokud nechcete nechat nic náhodě, stále samozřejmě vstupenky v předprodeji, na ten se dostanete jednoduše přes náš web kiss.cz a budou i na místě těsně před akcí u pokladny, takže se není čeho bát.

0: Jsem za volantem po celé republice.
1: Hezkou neděli přejeme na silnice. D1, čerstvá dopravní nehoda na 270. kilometru ve směru na Ostravu. Probíhá tam teď vyšetřování, lehce se zdržíte. Zdržení také očekávejte na D1 při výjezdu z Brna směr Praha. Tam je to vlivem silného provozu. Zdržíte se kolem 20 minut. Dále pak komplikace na silnici 6, a to mezi Prahou a Karlovými Vary. Je tam omezení u Petrohradu. Omezení je obousměrné a zdržíte se ve směru na Prahu kolem 20 minut. Silnice 3 mezi Táborem a Prahou, silný provoz, zdržení očekávejte u Votic a taky u Benešova, a to opět ve směru na Prahu. Šťastnou cestu! Heaven.

0: Pondělní den bude v Čechách s oblačností a místy i s přeháňkami, na Moravě bude jasněji a také slunečno. Vítr na začátku dalšího týdne zafouká od jihu rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 22 a 26 stupni.
1: Lovkyně démonů a taky Imperio, to je muzika na start další hodiny. Krásnou neděli vám přeje Honza Průcha.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

14 hodin 10 minut k tomu, Kysáci, za necelých 14 dní nám začne další mistrovství světa v hokeji. No a za pár minutek se mrkneme na to, kdy a s kým budou hrát naši čeští reprezentanti. Počkejte si na to, do té doby další muzika. Jolanta, be cool!

Krásnou neděli všem, tohle byl Real McCoy a Runaway. Kysáci, už 15. května odstartuje mistrovství světa v hokeji. Po 17 letech to bude ve Švýcarsku a Česko tam samozřejmě bude účastníkem a budeme fandit. Letos toho nemáme málo. Nejdříve olympiáda, pak nějaký ty mladíci, junioři, dorostenci. Teďka nás čeká mistrovství světa v hokeji, pak nás čeká mistrovství světa ve fotbale. Je to hodně, ale pojďme se zaměřit na to hokejový mistrovství světa. Kdy budeme hrát, s kým budou hrát Češi, takže pojďme na to, jo. Hnedka 15. tedy první den toho mistrovství s Dánskem 16, Slovinsko 18, Švédsko 20, Itálie 23, Slovensko 25, Norsko a 26, Kanada. Pak už půjde, doufám, že půjde Česko do playoff, protože z téhle osmičlenné skupiny postupují první čtyři a ty si to mezi sebou pak rozdají o medaile. Takže kysáci, nezapomeňte fandit, ať to dotáhneme co nejdál, nejlépe úplně na tu příčku nejvyšší. Teďka další muzika, za pár minutek Jukebox.

0: Jukebox. Pojďme si dát písničku na přání. Kdo pak se nám dovolal? Halo, halo.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Tak kdo tam je? Ano, no tak... My trošku blbě rozumíme.
2: Když ti na golfovém hřišti a poslali bychom to tobě všem kytákům a ještě kamarádům Honzovi, Dyně a Alešovi.
0: Dobře, tak chaos je připravený, svišti na golfovém hřišti, já vám přeju krásný zbytek víkendu a mějte se, čau čau.
1: Díky a krásný víkend a díky za krásný víkend.
0: Taky vám, ahoj.

tradicí nedělního večera na KISSu a dnes ji neporušíme, je KISS paráda. Takže i dnes po 19. hodince s DJem Basslickrem uslyšíte, jak jste hlasovali na webu KISS.cz, respektive jak ještě pořád můžete hlasovat právě do dnešního večera, takže šup KISS.cz a rozdávat každý den můžete rovnou 3 hlasy. Aktuálně první 3 místa na trojce Gabry Ponte. Na dvojce WNW spojením se Skutrem. No a na prvním místě také unikátní spojení BB Rexa a Faithless New Religion. Jak to nakonec dopadne, tak to je zatím ve hvězdách. Vy se to ovšem dozvíte, pokud budete poslouchat KISS parádu dneska, poslední večer. Radio KISS.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: D1, Brno, nebo respektive směr z Brna na Prahu, silný provoz, postojíte si nebo spíš držíte se od 29. a následně taky od 24. kilometru zhruba 20 minut. Dále také ještě jednou je D1 ve směru z Brna na Ostravu, 269. kilometr, tam je omezení a ještě před omezením se stala nehoda. Také se zdržíte kolem 20 minut. A silnice 3, silný provoz ve směru na Prahu, tam je zdržení u Votic a také u Benešova. Šťastnou cestu.

0: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
1: Rádio KIS. Počasí.
2: Pondělní den bude v Čechách s oblačností a místy i s přeháňkami, na Moravě bude jasněji a také slunečno. Vítr na začátku dalšího týdne zafouká od jihu rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 22 a 26 stupni.
3: Bylo 15 hodin neděle 3. května, svátek slaví Alexej. Všechno nejlepší a teď už Bloodhound Gang Bad Touch.
1: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
4: Be happy.

Tohle byl Sean Baker a jeho GIF. Kysáci, včera jsme tady probírali i s Martinem Hovorkou téma mobilních telefonů na různých koncertech, na parties a tak dále, kdy se koukáte přes displej vašeho mobilu, natáčíte a vlastně se na to nikdy pak nepodíváte, že vlastně se udělal takový průzkum, že pokud tohle to děláte, tak vlastně si skoro nepamatujete nic z toho koncertu nebo vystoupení a vůbec si ten koncert neužijete, nebo si ho užijete minimálně. Já tady mám další takovej point k tomuhle tomu tématu, který si dáme za malou chvíli. Já myslím si, že je to docela pozitivní věc, kterou jsem se včera nebo respektive dneska ráno dočetl. Takže pojďme si dát nejdříve muziku, pak se k tomu vrátíme. Owl City, Scooter a taky Alan Walker.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Kysáci, už jsme to tento víkend probírali, a to telefony na akcích, kdy točíme to, co bychom měli vidět vlastníma očima, aby jsme si to pořádně užili, aby jsme si to zapamatovali a aby jsme se nechali unášet muzikou. Tak už to možná pomaličku ustupuje, protože já jsem se dnes ráno dočetl na housemagazine.cz, tam mimochodem najdete celkem zajímavé informace z hudebního světa, tak tam píší, že vlastně takový takzvaný phone free akce jsou na vzestupu a za posledních půl roku celosvětově jejich obliba vzrostla o zhruba 600%, což je neuvěřitelný. Nejvíce je tomu ve Velké Británii, tam to vzrostlo dokonce o 1200%. No a co je to phone free akce? To je vlastně klub a nebo nějaký koncert a událost, kde už u vstupu buď to odevzdáte do takového speciálního pytlíku a trezoru svůj telefon, anebo vám na to dají speciální samolepku na váš foťák toho telefonu, abyste prostě jednoduše nenatáčeli a nelákalo vás to. Kysáci, tak i tady v České republice pár takových klubů máme, vím o nich a vím, že jejich návštěvnost také stoupá. My bychom si to mohli vyzkoušet třeba už příští týden sobotu na Kiss Party Live, co říkáte, bez toho telefonu, aby jsme si to všichni užili naprosto na 100%, ale nechám to samozřejmě na vás. Za pár minutek další hudební legenda Kissu, do té doby třeba Aaron Čupa.

0: si v květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce.
3: 7-7.
0: Každé všední ráno na Radio Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
5: www.projekt-ateliér.cz

0: legendy Rádia Kiss.
1: Taky sáci song, který pro vás teď mám připravený, tak ten už je téměř zapomenutý, ale až ho pustím, tak si 100% vzpomenete, že byla doba, kdy to frčelo na všech polích a v roce 2003 to byl jeden z největších hitů. Je to vlastně takový mezinárodní song, jedná se o píseň Bhangra Nights versus Husan a single se jmenuje také Husan. Bhangra Nights jsou totiž britští, to je totiž britské duo, Husan, tak to je nizozemské duo a pozor, aby toho nebylo málo, tak jsou tam ještě použity samply indického zpěváka. No, nebudeme chodit kolem horké kaše, pojďme si to pustit, jsou tady Bhangra Nights a Husan.

0: lepší než originál.
1: Kiss.cz, tak to je webovka, kde toho najdete spoustu a mimo jiné taky aktuální hlasování do rubriky Lepší než originál, kterou má na svědomí naše ranní diva, ranní moderátorka Míša Dinhová z ranní trojky, a k sobě si zala kámošku Danču Frankovou, která je taky krásnou fitness trenérkou. Společně naspívali, nebo spíš přespívali, hit od Lady Gaga Million Reasons. Já vám dám lehkou ukázku, jak to zní.

0: Pokud si to chcete poslechnout úplně celý, tak na kiss.cz můžete a zároveň tam nezapomeňte tedy hlasovat, jestli verze Míši a Danči je lepší nebo horší než originál. Jak to všechno dopadlo, se dozvíme zítra po 7:30 ráno.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Silnice 35, tak mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem u Hrušové vážná nehoda, je tam kyvadlový provoz na úrovni čerpací stanice ONO a jsou kolony obousměrně, postojíte si kolem půl hodiny. D10 ve směru na Prahu před Starou Boleslaví, tam je dopravní omezení a kolona zhruba od 15. kilometru zdržení kolem 20 minut. Jinak silný provoz hlásí tradičně také silnice 3 od Tábora na D1, tam se zdržíte v omezení u Votic, dále pak také u Benešova celkově kolem půl hodiny a silný provoz také na D1 ve směru z Brna na Prahu. Zdržíte se kolem půl hodiny a to na 29. a následně na 24. kilometru. Kdybyste měli další info ze silnic a z nedělní dopravní špičky, dejte nám vědět přes mobilní apku. Vám všem přejeme šťastnou cestu.

0: KISS počasí.
1: Pondělní den bude v Čechách s oblačností a místy i s přeháňkami, na Moravě bude jasněji a také slunečno. Vítr na začátku dalšího týdne zafouká od jihu rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 22 a 26 stupni.
2: 2:16, s vámi stále KISS a taky Honza Průcha, takže i nadále krásnou neděli, pojďme na muziku Everything But The Girl.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.

Royal Gigolos, no milk today. No, proč si dneska nedát mlíko, aspoň třeba do kafe, že jo? Teďka ale jiné téma. Za pár minut se totiž podíváme na to, že záleží, kde žijete, na tom, jak dlouhý máte život. A to i v rámci České republiky, tak si projedeme trošku ty české kraje a moravské samozřejmě, ale předtím ještě muzika Backstreet Boys, Ego a nebo Rudimental.

0: Kysáci, vždycky jsem si myslel, že délka života samozřejmě je odlišná v různých místech zeměkoule a netušil jsem, že se to vlastně rozlišuje i v rámci České republiky. Karlova univerzita totiž udělala takovou studii a opravdu tomu taky. A rozdíly jsou až 15 let podle toho, kde v České republice bydlíte. Tak nejdříve se podíváme na to, kde je nejhůř. Jo. Kdybych to měl tak nějak zestručnit, tak jsou to pohraniční oblasti. Ale vyčnívá z toho Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Liberecký kraj. Překvapivě taky Moravskoslezský kraj, část Olomouckého, ale to, jak už jsem říkal, spíše u těch hranic a Jihomoravský kraj, tak tam taky spíše u hranic. No a premianti, kde se vám bude žít co nejdéle, tak to je Středočeský kraj, Praha, Jihočeský kraj, Vysočina, Pardubický kraj a Královéhradecký kraj. Tak co, kysáci? Je čas se přestěhovat, jinak kdybych měl být konkrétnější, tak nejdéle se v České republice lidé dožívají v Novém Městě nad Metují a naopak nejkratší život podle statistik je v Bílině v Ústeckém kraji. No tak možná už na čase objednávat ty stěhováky. Pojďme za muzikou, je tady Sub Focus.
1: Radio Kiss.

0: takhle se vstává jedině na Kissu. Jakou že to zpěvačku bychom si teď měli pustit?
1: Je to Belinda Carlisle.
0: To je ono, a je tam něco česky. Dobře, poslouchejte, abyste za chvilku zjistili, co Katka objevila.
2: Já tam slyšela Pusu mi dej.
0: Fakt jo?
2: Jo.
0: Tak počkej. Katko, jak to máš ty?
1: Přesně to stejné. Pusu mi dej.
0: Pusu mi dej.
3: A mám pocit, že právě předtím zpívá a ty.
0: Tak schválně, jo? A ty,
3: a ty, a teď.
0: Pusu mi dej.
2: Jo!
0: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: nezanechávej stejné stopy jako ostatní. Jestli máš na nohou to samý, co půlka nákupáku, něco je špatně. Na teniskožrou.cz najdeš edice, který už jinde neseženeš. Některé tenisky se neprodávají, ty se získávají. Chceš zapadnout? No tak běž jinam. Chceš vyčnívat? No víš kam. Teniskožrou.cz, protože obyčejnost bolí.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: V dalším víkendovém jukeboxu zdravíme Jirku. Jirko, čau.
2: Ahoj.
1: Tak jaký byl, teď už to tak můžeme říct, prodloužený víkend?
2: On nebyl, on stále je.
1: Ano,
2: my se sluníme v Beskydech na Kačičce, sluníčko pálí.
1: Takže patříš mezi takový ty typický český chatařek, když je možnost, tak hnedka mizíš na chatu?
2: No jasně.
1: Tak to
2: jasně.
1: Je paráda. To ti trošku závidím, chlape, tak si to užívej, dokud sluníčko svítí. A k tomu si zahrajeme, bude to Verona, už si pro nás jedou, komu pošlem?
2: Mhm. No tak určitě pro miláčka Anetku, pro mou ženu,
1: ano.
2: Která se mi tu sluní a pořád ji přemluvám, ať se převleče konečně do bikin a proč se k tomu nemá, proč si hledá nějakou výmluvu. No a pro všechny, co poslouchají, ať si užívají sluníčka a začínajícího léta doufám, protože fakt je dneska krásně.
1: No hele, když jsme u toho, tak příští víkend je taky prodloužený, to taky budete na chatě.
2: No určitě, no, o tom žádná.
1: Tak nám klidně taky zavolejte do jukeboxu, jo?
2: No jasně.
1: Tak posíláme Veronu. Krásný zbytek neděle. Ahoj.
2: Tobě taky, ahoj.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Kysáci, abyste nezapomněli, tak rychlá připomínka. Zase zítra můžete vyhrát na Rádiu Kiss prachy v 7 hodin ráno. Pokud vstáváte běžně později, tak si naříďte budíka, protože pokud se vám povede v 7 ráno dovolat na 210 323 323, tak si něco určitě odnesete, nějaký ty penízky. Záleží už jenom na tom, kolik padne na výherní kostce. Můžete vyhrát od 1 až po 7 tisíc korun tu sedmičku v případě, že padne šestka, protože ta je takzvaně bonusová, kdy přihazujeme ještě tisícovku navíc. Takže opět celý příští týden od pondělí do pátku rozdáváme prachy v soutěži 7 v 7.
0: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Na silnicích je vidět, že byl víkend trošku delší, takže máme silnější provoz na všech hlavních tazích a také na dálnicích. Například D11 ve směru na Prahu, tam očekávejte silný provoz už zhruba od Poděbrad při příjezdu do Prahy. Navíc na 29. kilometru se stala před chviličkou nehoda, ta komplikuje provoz ještě více. Zdržení kolem půl hodiny. D1 ve směru z Brna na Prahu, tak tam se zdržíte nejdříve na 41. kilometru, pak také na 31. Celkově o nějakých 25 minut delší příjezd. D10 ve směru na Prahu od 19. po 10. kilometr, tam je to kolem 20 minut to zdržení. A silnice 3, pokud jedete směr od Tábora na D1, tak se zdržíte nejdříve u Votic v omezení, pak také kolem Benešova a ještě ve finále před D1, celkově kolem půl hodiny. Šťastnou cestu!
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Původně byl policista protidrogové centrály, od teď je ale posilou generální inspekce bezpečnostních sborů GIBS. Polda, co hlídá Poldy, aby nesešli na scestí. Nový seriál Inspekce je z části inspirovaný skutečnými případy, které se odehrály v rámci českých bezpečnostních složek. Od začátku dubna ho můžete vídat na streamovací platformě Prima Plus. V hlavních rolích Vojta Dyk a Kristýna Ryška. Pro Kiss Katka Čepelíková.
3: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
4: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
5: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
0: Nejoblíbenější hity juboxů Rádia Kiss. Lunch Money Lures.

0: ten tvůj. Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu. Rádio Kiss. Počasí.
1: Pondělní den bude v Čechách s oblačností a místy i s přeháňkami, na Moravě bude jasněji a také slunečno. Vítr na začátku dalšího týdne zafouká od jihu rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 22 a 26 stupni.
2: 17 hodin za 5 vteřin přesně, takže krásnou neděli a krásný prodloužený víkend vám přeje Honza Průcha, teď už Snap.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

Desáci máme 3. května, to určitě dobře víte. Už jsme taky dneska říkali, že svátek slaví Alexej a Alex, takže všechno nej ještě jednou. Ale možná nevíte, že dneska je Světový den smíchu. Takže buď to si zkuste najít nějaký vtip, nebo někomu vtip řekněte, anebo si třeba takhle na večer při neděli puste nějakou pěknou komedii. Ale k tomu samozřejmě Kiss a za chviličku další jukebox, takže na vás čekám v éteru. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now.

0: Tohle byl Headway Live. No a kysáci, je čas na další jukebox.
1: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
0: V éteru vítám Verču. Ahoj, Verčo.
2: Ahoj.
0: Jakou máš neděli, prozrať?
2: Pracovní.
0: Jak to?
2: Tak musím být v práci, ale už poslední den, pak už 4 dny volna mě čeká.
0: A pak zase na prodloužený víkend do práce, jo?
2: No, vypadá to tak.
0: Teda, ty to máš úplně v obráceně, než by to mělo být, člověče. Tak Verčo, co si do té práce zahrajeme a komu to pošlem?
2: Prosím tě, písničku od Marka Ztracenýho, Sex X, taková rytmická, pěkná.
0: Ano.
2: A bude to pro tebe do studia, pro všechny kysáky, pro mě do práce a pro krásný den všem i tobě.
0: Tak díky moc, posíláme Máru, ať to rychle utíká.
2: Děkuji,
0: Verčo.
2: Moc.
0: Ahoj.
2: Krásný zbytek, ne, ahoj.

0: květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce.
3: 7-7. Každé všední ráno na Rádio Kiss.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
6: www.projekt-ateliér.cz.
7: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Ostravě. Kysáci, Mega Kiss Party Live v Ostravě už v sobotu a uvidíme se tam v Ostravar aréně. Bude to velikánská jízda, velikánský zážitek, no a bude tam spousty hudebních hvězd, bude tam taky tým Radia Kiss. Vstupenky v předprodeji stále můžete kupovat přes kiss.cz, tam se jednoduše prokliknete na předprodej. Budou i na místě a ještě máte další možnost, ale už jen pár minut. Na Facebooku Radia Kiss totiž stále probíhá soutěž o to, že můžete vyhrát vstupenky pro celou partu a už záleží na vás, jaká parta to je. Parta kámošů, kámošek, nějaká parta z vaší práce nebo spolužáci, kámoši. No, je to prostě čistě jenom na vás. Stačí pod facebookovou soutěž označit vaší bandu a napsat, proč byste měli jet právě vy. A pozor, už v 18 hodin, takže za pár minut tuto soutěž ukončíme a vyhlásíme vítěze. Takže rychle na náš Facebook a zkuste svoje štěstí.
1: Před

0: Vysvětlo nám sluníčko a hned mají ženský náladu na latino. Zdenča je toho důkazem, protože ta si přes mobilní apku nahrála vzkaz a chce nějaký to pěkný latinský přání. Co to bude, Zdenčo?
1: Ahoj Honzi, prosím tě, zahrajme tam Santánu Maria Maria a byla by pro našeho brášku Kamču, který nemůže být momentálně s náma, se vzkazem, že ho máme moc rádi a myslíme na ně. Díky, ahoj.
0: Carlos Santana, to je velikánská klasika. My zdravíme brášku a jdeme na tuhletu pěknou latinskou pecku.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, stále ještě nám přetrvává dopravní špička při návratech z prodlouženého víkendu, takže příjezd do Prahy komplikuje například D11, tak tam je to zdržení kolem půl hodiny. D1 zhruba od nějakého 40. kilometru také max půl hodiny. Silnice 3, tedy od Tábora směrem na D1, tam si postojíte u Votic v omezení, pak také kolem Benešova a před D1. No a D10, tak tam je zdržení kolem 20 minut, zhruba od 19. až na 10. kilometr. Vám všem šťastnou cestu a pevný nervy.

0: KISS počasí.
1: Pondělní den bude v Čechách s oblačností a místy i s přeháňkami, na Moravě bude jasněji a také slunečno. Vítr na začátku dalšího týdne zafouká od jihu rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 22 a 26 stupni.
2: Odbyla 18. s vámi stále Radio KISS, před námi muzika Don Diablo, Daddy DJ, takže krásnou neděli vám i nadále přeje Honza.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Be happy.

0: Soutěž s webem teniskožrout.cz.
1: Už od zítra odstartujeme na KISu opět skvělou soutěž pro vás a tentokrát s webem teniskožrout.cz. Teniskožrout, tak pokud se podíváte na tuhletu skvělou webovku, tak se dozvíte, že tam najdete parádní boty, parádní tenisky a nejen tenisky, ale hlavně jsou to unikátní kousky, které už třeba neseženete, už se v ostatních shopech vyprodali, anebo to jsou nějaký limitovaný edice. No prostě, když si nakoupíte na teniskožrout.cz, tak budete mít boty, které široko daleko a dovolím si tvrdit, že třeba možná v České republice nikdo jiný mít nebude. A o vouchery na teniskožrout.cz právě budeme soutěžit celý příští týden od pondělí do čtvrtka, každý den po 9. dopolední o voucher v hodnotě 2000 a v pátečním finále pak voucher v hodnotě 10 000 korun. Doporučuji vám, kysáci, předem si prohlídnout web teniskožrout.cz, protože po 9. vám, pokud se vám podaří dovolat do studia, dáme taky jednoduchou otázku. Odpověď na ní najdete právě na tomto webu. No a když to všechno zvládnete, tak voucher je váš. Mrkněte si taky na náš web kis.cz, ať víte kompletní info a podrobnosti o této soutěži. Držím vám palce. Radio Kiss.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
0: Víkendový jukebox.
2: Před pár desítkami minut nás počasí vybízelo k tomu, respektive naši Zdenču Kysačku, aby si nechala zahrát něco letního, ale možná, že už pro některý to sluníčko je vybízí, aby se trošku schladili, protože se ozval Pepek.
3: Zdravím tebe i do studia, i všechny kysáky, prosil bych zahrát od Dana Barty On My Head. Je to taková vzpomínka z milénia, kdy všichni jeli na první lyžák a já zůstal doma se zlomenou rukou. Díky moc, čau.
2: Tak doufám, Pepku, že jsi to vynahradil. Vidíš to, někdo jel nebo nejel na první lyžák a já jsem na první lyžák jel, co? S bobama. Takže pojďme si dát Dana Bartu a On My Head neboli snowboardiáky.

0: Radio Kiss přijede do Ostravy.
1: Už 9. května
2: na Mega Kiss Party.
3: Během jednoho večera vystoupí v Ostravar aréně naživo spousty hudebních legend.
0: Two Unlimited.
1: Venga Boys.
0: Skupina Blue. A dalších 9 hvězd nejen 90. let.
4: Vstupenky v

0: nezanechávej stejné stopy jako ostatní. Jestli máš na nohou to samý, co půlka nákupáku, něco je špatně. Na teniskožrout.cz najdeš edice, které už jinde neseženeš. Některé tenisky se neprodávají, ty se získávají. Chceš zapadnout? No tak běž jinam. Chceš vyčnívat? No víš kam. Teniskožrout.cz, protože obyčejnost bolí.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: Koukám se tak na hodinky a do 19. hodinky ještě máme chvilku času, takže stíháme ještě jeden jukebox. Víťa.
2: Ahoj, tady Víťa. Můžeš nám prosím tě zahrát sedmý free od, teď si vzpomnu název interpreta. A mohl bys to zahrát prosím tě pro Martina, pro Verču, pro moji přítelkyni Páju, pro její rodiče Hanku, taťku Pavla, babičku Danušku, Nelinku, dcerku a Nikolku. No a byly by to pro všechny, kteří tráví dneska krásný sluneční den na zahrádkách. Ahoj, Vítě Sluníčová.
1: Takže užívej co nejdéle ještě tohodle krásného dne. Vítě, nevadí, že jsi nespomněl na interpreta, my ti to rádi doplníme, takže pojďme na to, je tady Armin van Buuren.

Tohle byla Sigala, Easy Love, za chvilečku třeba Axel Foley, no a na Kissu dneska ještě od 19 hodin Kiss Paráda s DJem Basslickrem, ve 20 hodin za mikrofon zasedne nebo možná stoupne Alex Kolva a bude vám plnit vaše nedělní večerní hudební přání v juboxech a stejně tak se v juboxech, ale tentokrát je v těch nočních, po půlnoci uslyšíte s Katkou Brzo Bohatou. Takže buďte dál v přítomnosti a na vlnách Rádia Kiss, loučí se s vámi Honza Průcha a přeju vám skvělej start nového, opět trošičku pracovně zkráceného týdne. Čau, čau. What's going on?

0: 10 největších hitů současnosti seřazených přesně podle tebe. Kiss Paráda. Kiss Paráda rádia Kiss s DJem Basslickrem.
1: Kiss Paráda. Oh yeah! To tady 465. Ano, přesně takový vysílání nás dneska čeká. Podle vašeho gusta, ty nejlepší pecky současný, minulý, ty nebudou, ale minulý v novým kabátě, protože my jsme aktuální, my jsme žhaví, každý týden v neděli po 19. ve středu po 21. vám tady představuju ty zásadní žhavý pecky, který vás rozpálí jak čarodejnice na rožni. Ano, a dneska

single vzhůru nohama, ten krásně šipe, sype na kysu. A teď novinka s číslem 1, no, tip nahy, který se vám představil minulý týden, čerstvě, a pochází samozřejmě z dílny Davida Getty. Asi tyhle ty miláčkové oba dva se samozřejmě zarily nejvíc pod kůži fenomenálním hitem skvostným Titanium. No ale málo kdo ví, že třeba produkci k hitu Titanium zvládnul mistr Afrojack, jedna báseň. Tak tahle ta bandička, hvězdná, nám to teď rozpálí jako nikdy předtím. Novinka, Afrojack Sia, David Guetta, Awake Tonight, a věřím, že letošní léto bude v tomhle rytmu geniální. Novinka Kiss.

Víte, ty nejlepší pecky současnosti. A když jsme u toho Afrojacka Davida Getty, bandy, která vystoupí na Tomorrowlandu, já se musím svěřit s jednou skvělou, úžasnou, dokonalou věcí, co se mi včera povedlo. Sehnal jsem dva lísky na Tomorrowland, letošní Tomorrowland Winter. Winter, Tomorrowland letní, normálně druhý víkend, 23 až 26 červenec, potkáme se v Belgii. Já chci moc pozdravit Peťu Postráneckýho, který, a Tygyho vlastně, který mi to vlastně umožnil, takže já jsem šťastný, že se mi ve 40 lety splní sen potkat se s nejlepšíma hvězdama světa a s váma všema na největším světovým festivalu Tomorrowland, takže letos se tam potkáme. No a na Tomorrowlandu letos budou i WW. Já samozřejmě si udělám takový oslý mustek, protože WW a Axmo produkovali věc My Party. Od DJ Housecat a Groove Coverage, jo? No a protože DJ Housecat a Groove Coverage nás čekají na 9. pozici, tak proto o tom mluvím. Hej! Tak jo, když jsme u nich, ještě vzpomeňme poslední hit. Last Night. Pak tady třeba byla výborná věc od DJ Housecat. Překopaná Barakuda, to je taky jeden Barak Toby Sky, a.k.a. Barakuda, DJ Housecat, Groove Coverage. No jedna velká ruka. No a teď na devíce právě aktuální hit od DJ Housecat, Groove Coverage. Never, jdeme na to. A ještě dáme abecedu, tak jako taky. Vzpomínka asi na největší týhletý ženský. No a teď už konečně teda devět, never.

0: Kysáci, teď!
1: Kys paráda, tip na hit.
0: Ano, nás čeká tip na hit. Calvin Harris, byly časy, kdy nám snad každých 14 dní vydával nový hity, no a teď bohužel už jako ty časy jsou dávno pryč, ale stále se snaží. A když už něco vydá, tak to má grády a já jsem rád za hit Release the Pressure, který má opravdu s Kasabianem skvělý nástup, připomíná mi to začátek milénia, Grease 2000 a teď Release the Pressure, Calvin Harris.

Hele, vydej tlak, jo. Překladu, hodně zajímavý. Všem Robertům k svátku, ať už máte středu, nebo Robertkům. A neděle, 3. květen, Alexej, taky náš skvělej, novej, úžasnej borec. Mistr Alex, náš Alexej Kolova, skvělej novej moderátor. No a Alex, vlastně syn Michala Kavalčíka, mýho rádiovýho brášky. No a když jsme u toho rádia, tak teď nás čeká jedna z novinek z minulého týdne. Je to náš hvězdnej Honza Lukeš, Jean-Luc produkční hlavní hlava, lepší než originál, který nám to tam krásně všechno dává dohromady. No a společně s Nick Jam dali věc My Heart Will Go On. Titanic po tolika letech opět vyplouvá, nejen v rámci výstavy, ale v rámci týhletý famózní melodie. Takže podporující hit tuhle škálu vlastně nepoznal v roce 1912, sakra, když se potopil Titanic. Potopení, prosím tě, potopení Titaniku mám rád. Ano, 14.4. až 15.4.1912, tak je to neskutečný. Tak k výročí 114 let, co to nepustit, já nebudu radši počítat, prosím vás.

radost. Opravdu dneska i z toho, že do našeho denního playlistu od příštího týdne bouchneme novinku, kterou jsme nasadili minulý týden do našeho vysílání. A já jsem z toho úplně vyndaný. A než vám prozradím, koho budeme hrát v éteru, tak ještě musím zmínit, že do našeho denního vysílání putuje i nový Aquagen. To budete slýchat od pondělka v éteru pravidelně. Stejně jako nový Ile.

No ale kdo? Kdo bude v našem pravidelném vysílání? Je Mark Korn. Od něj znáte Inside to Outside. Hit Victory. Voice in my mind. A teď právě šestá pozice. Když mě někde vidíte v autě, mlátím, třískám hlavou, tak poslouchám tuhle písničku. Ano, na starý kolena jsem se zbláznil a miluju reggaeton. Raga Gagam, šestka Marko, novinka týdne a od neděle i v našem playlistu Rádia Kiss. Takže jakmile naladíte ráno, v poledne, večer, bude vám hrát tahle skladbička. Raga Gagam. A hrajeme to pro celou bandu frlausů, oni budou vědět.

0: Mike, no nevadí, nedá se svítit, ale máme tady zase další novinku, Anima, taky hvězda Tomorrowlandu a dalších festiáků, Bad Angel, jdeme na to.
1: Novinka Kiss parády, Rádia Kiss.

0: jsme na konci druhý desítky. Nebo druhý pětky, chcete-li. Šestka Markon, Wrecked Album, novinka s číslem 2 Anima, Lisa, Bad Angel na numeru 7. Numa 7 právě dnes. Jean-Luc Nick J, My Heart Will Go On. Pro osmičku, nemusíte chodit daleko, Timmy Trumpet, Oaks na The Place, devítka DJ in House, Groove Cover, Sugar Bitch, Never a desítka pro 465. kolo a Afrojack Sia, David Guetta, Awake Tonight. A nasadili jsme si ještě další luxusní bombici Afrojack Sia, David Guetta, teda Awake Tonight. Tak to jsem řekl, na desítce byla Felixian Cascara, Boy You Turn Me. Dobře, dneska nám to hezky hudebně jede, plyne, na pětce jdeme plynovat, subfokusovat, protože si dáme drum and bass, Hello Wait, hit, který se drží na špici drum and bassových příček a žebříčků už čtvrtý týden. Je to nejhranější drum and bass na celém světě. U nás je to pátá nejhranější skladba v Kiss parádě.
1: Kiss

0: Hasta la vista, baby. Taky sáci milujete trance, trance party. 10 až 11 každá středa. Radio Kiss in the house. A co je důležitý? Trance never die. A proto si dáme jako tip na hit nejnovějšího Armin van Burena, Argyho a Marlo Rex. Hit, který vyšel v pátek, já jsem vám ho hrál už minulý týden exkluzivně ve světový, to vám hrál a State of Trance Armin van Buren, ale v český premiéře na kysuvky spadáně, tak dneska ofiko novej Armin van Buren. Like a Child, to bude hit neskutečnej.
1: Kys paráda, tip na hit.

prostě přijde, že tenhle ten pán nespomaluje, naopak prostě on vždycky na co hrábne, to zezlátne prostě, jo, to je fenomenální, kolik let, kolik desetiletí do toho šlape naplno a rozhodně se nechystá končit, takže doufám, že Armine, že nám tady vydržíš prostě na věky věku, protože tvoje tvorba, to je prostě dokonalost. Něco jako Skuci a DJ Bobo, který stále plodí nový hity a fungujou vlastně už přes 30 let. Takže Armin, DJ Bobo, Scooter jsou prostě nezdolní borci. No a my si jdeme dát teď vlastně za chvilku bronzovku, ale protože nám vypadli Dimitri Vegas, Like Mike, Machina Time a mě to strašně líto, tak já si dovolím pustit rovnou s bronzem Gabry Pontem a Mauriciem Bukalem, komu si Jira, komu se bala a Dimitri Vegas, Like Mike, Machina Time, no tak ještě jednou, no.

0: budeme smutný. Smutný my, fanoušci skútrů, protože skuta! Tahle nezastavitelná motorka nás dneska zastavuje na druhé pozici. Třikrát nám to vyhráli. Zitovky Rave from Outer Space, původně Fell in Love with an Alien od Kelly Family. Nám dneska prostě spadli, ale nevadí. Máme tady zbrusunový numero uno, první číslo, první místo a budete taky spokojený. No prostě hele, taneční muzika, hej, bez světa. A teď Rave from Outer Space, skuter, který mimochodem za 14 dní vydávají další nový single.
1: Kiss paráda. Místo druhé.
2: Scooter, W&W, welcome to the rave culture.

Ray from Outer Space. Zahlasujte víc, jo. Kiss.cz. Tam to šoupejte. Tak. A pozor, kdo je na prvním místě, jo. Schválně. To poznáte. Tohle je Blackjack Darwin Remix. Vy, co máte středu, tak po 10. Trends Party 125. A tohle vám tam napálím za chvilku, jo. BB Rexa, Faithless, New Religion. OK. Ještě předtím, než to fláknem ofiko na numero uno, tak si dáme recapitulation. Numero 5. Sub Focus Elevate. Numero 4 nebo number 4, nebudu dělat anglickou italštinu. Number 4, číslo 4, Taylor Swift, Fate of Ophelia. Z novinek ještě Armin van Buuren, RG, Merlo Rex, Like a Child. Na trojice Gabri Ponte, Mauricio Buke, Loco Musi Gira, Loco Musi Bala. A dvojka WW Scooter, Ray from Outer Space. No a teď už teda poprvý vyhráli souboj mezi Scooterama BB Rexa, New Religion, Faithless BB Rexa, Black Check in the House. Tak jdeme na to. Díky za všechny vaše hlasy, posílejte dále na Kiss.cz, budu za to mega nadšenej a díky za to, že ladíte Kiss parádu v neděli nebo ve středu s Basslickrem, ať už teda v květnu 3. nebo 29. dubna, to už je na vás.

číslo jedna je nej. To je Kiss paráda. Číslo jedna je tady. Aha. OK, here we go.

0: Je tady 8. hodina, Alex už je ve studiu připraven, což jsem já, no a startujou víkendové jukeboxy, pojďme na ně.
1: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

Kysáci, krásný den vám přeju. Doufám, že jste si užili tento prodloužený víkend, že jste měli možnost upálit nějakou tu čarodějnici, dát si pusu pod rozkvětlým stromem, no a potom si hezky chillovat na sluníčku, protože to počasí je naprosto neuvěřitelný. Myslím, že takhle má vypadat každý prodloužený víkend. Ideálně by měl tak vypadat každý víkend. Tak doufám, že byl pro vás stejně dobrý jako pro mě. Jinak možná to nevíte, ale dneska má svátek Alexej, což jsem já. Nás Alexeju není moc, takže my všichni držíme pospolu. Všichni jsme si navzájem napsali, popřáli jsme všechno lepší jako k tomu svátku. Bylo nás celkem asi 3, ale všichni kámoši se ozvali. No a protože mám teda svátek, tak jsem se rozhodl velmi ješitně, že si první pustičku pustím pro sebe.

0: písničku, no a ty další už samozřejmě budou pro vás, takže připomínám, že můžete jak volat sem ke mně do studia na telefonní číslo 210 323 323, tak využívat úžasnou aplikaci Rádia Kiss, přes kterou mi můžete poslat hlasovku nebo třeba i nějakou tu zprávu. No a jak už jsem říkal, já teda odstartuju naši jízdu jukeboxu, no a vy, co jste pozorní a posloucháte Rádio Kiss pravidelně, tak víte, že já mám rád pořádný dramky. No a na tohle se mi parádně hodí Jason Status, Irach, Flowdan a Badadan. Let's go!
1: Badadan, badadan, badadan. Anyway we see them, we are bang pan another one. Boss up 4-5, Nanko 1, Remington. Anyway, this Balaton, they mean a Kellington. Bad man, you know we vibes can done. Vibes can done, we kill a sound, wife a fun.

0: Kysáci, valí se tady na mě vaše telefony, což je naprosto skvělý, nicméně my začneme pozvolna. Dáme teďka možnost nějakým těm hlasovkám z aplikace, no a potom kolem půla si určitě dáme nějaký telefonáty, no a pak samozřejmě ještě toho máme spousty před sebou, protože tady dneska s vámi budu až do 12. hodiny noční, pak už si převezme štafetu někdo jiný. No ale teď, jak jsem říkal, nastává čas na apku a na hlasovku. Tak co pak budeme hrát?
1: Hezký večer, Radio Kiss, moc vás, moc prosíme, zahrajte nám písničku cizí zeď pro mýho Bohouška krásnýho a Tymíčka pejska pro můj přítelkyni Andrejku. My teď grillujeme, popijíme a je nám moc krásně, posloucháme vás a moc vám děkujeme.
2: A
1: jste moc hodný a bezva večer.
2: A těším se, že dostanu samolepky.
1: Samolepky dostane na narození. Děkujeme, ahoj.
0: Ahoj, no tak to byla krásná hlasovka. Pozdravy posílám vám hezky na grilovačku a všem, kdo teďka griluje, tak si myslím, že taky zpříjemníme náladu touhle písničkou. Legendární cizí zeď od One Man Show Foundation posíláme také pro Kunn A, tak to je napsaný přímo v e-mailu, který napsal, nebo napsala, těžko říct. Zahrajte mi prosím nějakou pecku pro mou lásku k vaření, takže ať už je láska kdokoliv, tak posíláme i tobě, no a všem kysákům teďka cizí zeď.

0: Tak to nám dohrál Robert Miles and Children, ale víte vůbec, jak tenhle song vznikl? No, mělo to totiž úplně jiný účel, než co by vás napadlo, protože tahle písnička byla vytvořena Robertem ne jako vlastně nějaký klasický hit, ale on to měl do DJ setu nakonec, aby tak nějak uklidnil ty lidi, aby lidi se malinko jako sklidnili vlastně, aby ta atmosféra byla taková jako na pohodu, ale ne přehrocená, a oni pak v klidu a pokoji, hlavně ve zdraví a bezpečí, dojeli domů. Tak proto se ta písně taky jmenuje Children, protože mu šlo hlavně i o bezpečí dětí a inspiroval se fotografiema z války, což teda je velmi, velmi jako zajímavý, nicméně je neuvěřitelný, jak písnička, která měla být spíše na uvolnění a na takový ten klid a na dojezd domů, se stala obrovským hitem po roce 95, no a ještě stále je. Teď už pokračujeme dál, mám pro vás připravených spoustu jukeboxů, no ale nezapomeňte, že po dnešku, po neděli a po nočním vysílání se na vás už zítra od 6 od rána těší naše ranní trojka.
1: Takhle se vstává jedině na Kisu.
2: V takzvané hudební pasti bylo cílem rozpoznat originál od předělávky.
1: Hudební past.
2: Co když vám teď řeknu, že Gigi D'Agostino nemá originál díky verzi bla bla bla. Odkud se mohl inspirovat?
3: To vůbec nevím.
2: Pojďme do 70. let. Poslouchejte, jak na to přišel. No a tohle byl potom výtvor Gigiho.
4: To je skvělý. Ranní Kiss. Od 6 do 10.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: 210 320 323 je telefonní číslo, sem ke mně do studia a já jsem vám slíbil, že po půli zhruba si dáme telefonát a já své sliby plním a proto je tady se mnou už Matěj. Matěj, slyšíme se?
1: Ahoj.
0: Čau, ahoj. Tak co, jak si užíváš víkend?
1: Výborné, dneska jsme měli závody.
0: Závody jste měli a v čem?
1: Hasičů.
0: Hasičské závody, tyjo, to jsem vždycky chtěl si zkusit, to je strašně ústí. To tam běháte, že jo, tam taháte takový ty, musíte háznout, ty a jak to dopadlo?
1: Třetí místo.
0: Tyjo, to je slušný, hezký, bronzová příčka. Kolik vás bylo? 150 přibližně, připočítám.
1: 12 nás bylo.
0: 12, hezký, ale i tak.
1: 12 týmů.
0: To je bomba, no tak my jsme s tebou, teď už teda chápu, protože my jsme s tebou mimo éter řešili, ano, že jsi chtěl nějakou písničku pro hasiče, nebo něco spojený s hasičema, no a já jsem teda horko těžko tady hledal něco českýho, ale našli jsme tady Fireball, což prostě je asi nejblíž těm hasičům, co tady můžeme mít. Je to pecka, no a komu posíláme?
1: Všem hasičům z Dubňan, u Hodonína, tobě všechno nejlepší ke svátku.
0: Děkuji, super.
1: Není zač. A vlastně všem, co teď poslouchají.
0: Paráda. No tak jo, tak Fireball posíláme tedy všem hasičům, všem, kdo teďka poslouchá, všem kysákům. Já tobě děkuji za zavolání a ještě jednou teda gratuluju ke krásnému umístění.
1: Děkuji.
0: Já věřím, že příště to bude jednička. Rovno to skoč na první.
1: No,
0: tak hele. Skvělý, tak jo, tak se měj krásně, díky za zavolání, no a zase někdy, ahoj.
1: Díky, ahoj.
0: Čau, no a my už jedeme na Fireball, Pitbull and John Ryan na Radio Kiss. Woo! To je ta správná atmosféra na grilovačku. Pozor, teďka nemyslím jako hasičská grilovačka, ale opravdová. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire.

Posloucháte Radio Kiss, máme tady další jukeboxy pro vás, konkrétně teďka jeden, který bych chtěl poslat hlavně teda všem hasičům, protože ty mají dneska spoustu práce s českým Švýcarskem, zhruba 1500 lidí, co na tom maká, takže chlapi, držím palce, ať nám to dobře dopadne, ať se hlavně všichni ve zdraví vrátíte zpátky. No a dále taky posíláme tady mám krásnou zprávu, že jedeme z chalupy. Já, manžel, 3 děti, kluci, 3 psy, holky a 2 štěňata. Syn Alex má svátek a já jsem taky ten Alex, takže můžeme slavit společně. A zahrajeme nějakou pěknou písničku pro radost. Já jsem vybral takovou trošku jako drsnější, ale za mě je teda moc pěkná ta písnička. Já myslím, že je to hlavně písnička pro ty hasiče, aby byli hezky namotivovaní a měli tu sílu a energii to zvládnout. Prodigy, absolutní legenda, tak si myslím, že není třeba dalších slov. Pojďme si všichni ten song užít na Radio Kiss.

0: Odbyla nám 9. hodina večerní, my pokračujeme ve víkendových juboxech s Alexem.
1: To nejlepší od 90. let i v juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Kiss. Haló, haló, Radio Kiss, kdo pak se dovolal?
1: Ahoj, tady Luca.
0: Čau, Luco, ahoj. Teda ty jsi úplně nadšená, měla jsi hezký víkend?
1: No, já jsem nachlazená, takže...
0: Aj, to mě mrzí. Ale tak už je to asi lepší, ne? Nebo jsi teďka na začátku teprve? Jo, lepší se to. No tak, ježišmarja, tak to je důležitý. Odkud voláš?
1: Z Jablonce nad Nisou.
0: Z Jablonce, tam to mám rád. Rád tam lyžuju v zimě, teda tam u vás. No, to je kousíček, že máš tu... Ježišmarja, kdyby to úplně vypadlo. Liberec, Jablonec a je tam co u vás? No,
1: ještě.
0: Děkuju. Tak, co pak ti zahraju, aby ses ještě rychle uzdravila?
1: Tak asi skútry, nějakou prostě tu klasiku.
0: Skútry, jasně, nějakou klasiku. Víš nějakou konkrétní, co bys chtěla, nebo to necháš na mě?
1: Nechám to na tebe, když máš ten svátek.
0: Je, tak to si moc hodná, děkuju. Tak já tam dám nějakou klasiku. Hele, nechme se překvapit všichni, protože já ještě si to tady promyslím a už mi něco padlo do oka, tak sválně, jestli budeš taky znát. Jsi fanoušek skútru, máš to ráda?
1: No.
0: Jo, byla jsi někdy na koncertě, nebo chystáš se?
1: To se mi zatím nepovedlo, musím se šetřit.
0: Musíš se šetřit, no to hlavně se musíš nejdřív uzdravit a potom klidně můžeš za skútrama a zeptat se, kolik stojí ta ryba.

0: Tak jo, děkuji ti za zavolání, měj se krásně, no a hlavně se uzdrav.
1: Tak jo.
0: Pa, pa, čau, ahoj.
1: Čau.
0: No a my už jdeme na skútry, schválně, jestli znáte tuhletu.
2: Be happy. Kiss. Radio Kiss.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Víkendové jukeboxy na Radio Kiss pokračují, ještě stále tady s vámi Alex a připomínám, že mi můžete volat sem ke mně do studia na telefonní číslo 210 323 323 nebo využít aplikaci Radio Kiss, kam mi můžete poslat hlasovku, případně zprávu. No a právě takovouhle jednu hlasovku si teďka pustíme.
2: Čau Alexi, tady Kiki. Chtěla bych prosím, abys mi zahrál Michaela Jacksona Beat It pro holky a pro všechny, kteří nám dneska fandili na závodech a moc se jim to povedlo k odpočinku. Tak děkuju, ahoj.
1: Tak posíláme tedy Michaela Jacksona Beat It k odpočinku, ale nejenom tobě, ale taky Alexovi, který mi napsal. Píše, ahoj, dneska mám svátek, byl bych prosím rád, kdybys mi tam dal něco od Michaela Jacksona, děkuji. Přísahám, že jsem to nebyl já, kdo si napsal sám sobě zprávu, i když já teda mám Michaela taky moc rád, takže by to vlastně sedělo. Všem, kdo máte rádi Michaela, já myslím, že dneska je to hodně v kurzu i díky tomu, že máme v kinech film Michael, který bourá rekordy, hodně povedená věc. Ještě jsem to teda neviděl, zatím jenom trailer a ohlasy od mých kamarádů, ale už se na to chystám, no a abych vás tak jako naladil, tak samozřejmě Beat It, Michael Jackson na Radio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss, s vámi je Alex a chtěl bych vám říct, že asi už jste si všimli, že se přibližuje, nebo už se vlastně odstartovala svatební sezóna. Já už jsem si nějakou dokonce svatbu odbyl, už jsem taky zahájil svoji sezónu. Proč to říkám? Protože já se na to tak trošku specializuju, mám rád svatby, moderuju svatby, takže pokud ještě scháníte moderátora a DJ na svatbu, tak určitě mi můžete napsat na e-mail, který najdete na stránkách Radia Kiss. No a i tím, že už teda ta svatební sezóna už je otevřená, tak se objevují i velmi zajímavý a neobvyklý historky, způsoby, zážitky ze svadeb. Jedna taková historka se objevila, nebo zajímavá věc se stala v Brazílii, protože tam ženich přivezl svoji nevěstu bagrem přímo v té lopatě. Udělal několik otoček, vystřelili ohňostroje, on ji potom velmi opatrně samozřejmě spustil na zem a svatba pokračovala. Ano, i takovýhle věci si můžete vymyslet na vaší vlastní svatbě. No a když se ho potom zeptali, toho ženicha, proč to všechno vymyslel, tak řekl, no, protože bagr.
1: Zavolejte v 7 hodin ráno do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun. Co si v květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži?
2: Za 2000 třeba romantickou večeři?
1: Za 5000 pěkný výlet s rodinou?
2: A když na hrací kostce padne 6 a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
1: To už bude na vás. Každopádně vám všem
3: držíme palce!
1: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. www.projekt-atelier.cz.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radia Kiss.

0: Posloucháte víkendové jukeboxy s Alexem a já mám tady další krásnou hlasovku. Tak schválně, co budeme rád tentokrát?
1: Krásný večer ti přeji, Alexi. Prosím tě, můžeš mi tam zahrát písničku od Tinu Turner The Best? Bude to pro mě do práce, pro všechny kysáky, ti, kteří nespí a třeba jsou na noční jako já. A pro tebe, protože máš dneska svátek, tak ti chci popřát všechno nejlepší, hlavně hodně štěstí, zdraví, lásky a jenom to nejlepší a co ti ve všem daří. Ahojky, Verča.
0: Verčo, já tě strašně moc děkuju. Já musím říct, že já jsem za celý svůj život nedostal tolik krásných blahopřání ke svátku jako dneska. Kysáci, vy jste totiž opravdu, opravdu the best. Ty Natálna na Radio Kiss.

Tak kysáci, mám ještě takové speciální přání, které bych chtěl splnit. Napsala mi Pája. No a Pája by si přála nějakou krásnou písničku pro Hrošíčka, tak mu říkám, který právě jde na noční. Nemá to úplně rád, ale chtěla by nějakým způsobem mu zpříjemnit tu cestu. A tak mu posílá velkou sladkou pusu. A já za sebe přidávám Hrošíčku. Ty jsi taky simply the best.

Posloucháte Radio Kiss, s vámi je Alex, no a my tady máme samozřejmě víkendové jukeboxy v plné parádě. Připomínám telefonní číslo sem ke mně do studia 210 323 323. No a taky připomínám možnost poslání hlasové zprávy či textové zprávy skrz aplikaci Radio Kiss. Ohledně těch zpráv tak jenom chci upozornit, že jich je tady strašně moc. A přiznám se, že bohužel není v mých silách úplně jakoby zahrát a pustit úplně všechno, co mi posíláte. Je to taky trošku štěstí, aby se i povedlo tohle, ale dělám všechno, co je v mých silách, tak se na mě prosím nezlobte, pokud by to nevyšlo. Ale teď bych zároveň taky chtěl splnit přání i lidem, kteří se mi dovolali tady mimo éter, což byl Dan. A ten mi samozřejmě popřál taky k svátku, což hodně bylo hrozně hezký, a řekl mi, že by si strašně přál písničku Vzducholoď od Lemonde. Já mu to moc rád splním, dále se mi tady hromadí přání na nějakou písničku z 90, nějakou pecku, tak to vám splním po 10. hodině. No a teď už Vzducholoď, pak taky Debbie Touch the Sun, anebo Timmy Trumpet Not a Place na Radio Kiss.

0: Za minutku už je 10:00, my pokračujeme v našich víkendových jukeboxech s Alexem na Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Radia Kiss.
2: Be happy.

0: Posloucháte Radio Kiss, s vámi je Alex a já vám chci jenom připomenout, že samozřejmě můžete volat jak na telefonní číslo sem ke mně do studia 233 23 323, tak mi posílat i hlasovky přes aplikaci Radio Kiss, ale k tomu se vrátíme později, protože teď už tady mám Jindru na telefonu. Jindro, slyšíme se, ahoj.
1: Ano, ahoj Alexi.
0: Ahoj Jindro, ahoj Jindro. Co ty, jak jsi užil prodloužený víkend?
1: Jo, dalo se to. Byli jsme i na chatě, na takovém krásném dní, tak člověk doužil, venku jsme byli a tak.
0: To je pravda. Hele, tyjo, já normálně dneska jsem byl se svojí snoubenkou na procházce a říkali jsme si, tyjo, ale jako takhle, kdyby bylo takovýhle hezký počasí, tak to je přesně. No ale to přesně chceš tu chatu, jakože já jsem vyloženě, jsem si říkal, že já bych si chtěl pořídit tu chatu, já chatu nemám, ale takhle prostě už k tomu inklinuju, že chci mít chatičku a pohodičku a dát si někde.
1: Jo, to je pěkné, no, vždycky, no. Už to začíná to leto.
0: Přesně, no. Tak já jenom doufám, že nám to zůstane. A jinak, hele, co my ti pustíme? My jsme se s tebou bavili, že by si chtěl takovou tu klasiku Everybody's Free, Aquagen, sedí to, jo?
1: A Rosalie, jo?
0: Ano, super. No a komu pošleme?
1: Jo, pro tebe samozřejmě, všechno nejlepší ke svátku.
0: Děkuji ti moc.
1: Tak jo, a pro všechny posluchače Radia Kiss a pro rodiče a pro brachu a pro mě.
0: Výborně, tak jo, tak posílám vám do Bohumína. A všem kysákům, měj se krásně, užij si zbytek ještě víkenda, no a i ten týden klasicky pracovně rychle uteče.
1: Tak jo, tobě tež, díky.
0: Tak jo, měj ahoj. Se, ahoj. No a my jdeme už na Aquagen feat. Rosalia, takhle. Everybody's Free na Radio Kiss.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Posloucháte víkendové Jukeboxy Rádia Kiss s Alexem a já tady mám už připravený další song. Tentokrát budeme hrát pro Michala, který mi píše: ahoj, nech mi prosím zahrát Dimitri Vegase and Like Mike, Marlon Hofstadt, DJ Konik, Machina Time. Machinu mám tady připravenou pro tebe. Je to mimochodem taky pro nejlepšího řidiče MHD v České Lípě. Ale není to jenom pro ně, protože mě tady psal Zdeněk, který je teďka na montáži v Denveru ve státě Colorado a přál si nějakou vypalovačku, aby amíci slyšeli a věděli, jak to umíme rozpálit. A hele Zdeňku, myslím si, že tohle z toho přesně se hodí i do tvého gusta. Takže jdeme na to, Machina Time, Dimitri Vegas and Like Mike, no a všichni ti ostatní. Já bych si na tom vylámal zuby, kdybych to opakoval znova. Pojďme si užít song na Radio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss s Alexem, ještě máme stále víkendové jukeboxy. Předtím, než předám štafetu Kubovi Krabáčovi, a ten už se na vás samozřejmě od 12 bude těšit na noční jukeboxy. Nicméně zpátky k tématu. Americká studie, což je taková jako zajímavost, se kterou bych se chtěl podělit s vámi, dát vám takovej tip. Americká studie nová teďka dokazuje, že mladí mezi 16 a 24 lety, tak ti jsou vystaveni teďka velkému stresu a tlaku, víme to, prostě není to jednoduchá doba. Ale pokud si tady ti mladí o víkendu dopřejí trošku více spánku, to znamená takzvaně dohánějící spánek, tak je tady velká šance, že se jim velmi sníží to riziko těch psychických onemocnění. Takže vám chci jenom říct, že teďka tam samozřejmě ten víkend končí, ale ten příští určitě využijte i na trochu toho spánku, klidně si to ráno protáhněte, ať jste hlavně v pohodě a v klidu. Samozřejmě nejlepší by bylo potom v týdnu taky dodržovat ten spánek, ale známe to, škola ráno, potom večer, akce a tak dále. Tak jenom, hele, dávejte na sebe pozor, americká studie dokazuje, že to můžete trošku dospat o tom víkendu, tak využijte tuhle znalost. No a poslouchejte Radio Kiss, protože je taky jiná studie, která potvrzuje, že dobrá muzika dokáže taky leccos vyléčit. My pokračujeme dál.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Ještě stále posloucháte Jukebox Radia Kiss s Alexem a já bych chtěl připomenout telefonní číslo sem ke mně do studia 210 323 323, no a správně ho vytočil a dovolal se Lukáš. Lukáši, slyšíme se, čau.
1: Ahoj Alexej, zdravím tě a přeju ti všechno nejlepší k svátku.
0: Děkuju ti, to vypadá, že jsem si to jako úplně vyprosil, ale tak trošku jo, takže děkuju.
1: Ne, vyprosil, já jsem doufal jsem, že se k tobě jako dovolám, že?
0: No a ty jsi mi říkal, že máš zatím dobrý skóre, že to je dvakrát
1: se to podařilo. Ale u tebe mám skóre jako 2-0, no, takže jako je to super.
0: Ty jo, 2-0, ale jakože 2-0, protože já jsem se nedovolal tobě tím pádem.
1: Ne, jakože ale že to vyšlo prostě. Zkoušel volat a dvakrát to fakt vyšlo.
0: Hezky, výborně. No, tak to je i pro vás, kysáce, co posloucháte, tak věřte tomu, že dovolat se jde, jenom je potřeba věřit a zkoušet, dokud to nevíde. Tak Luky, hele, my jsme s tebou vybrali i Veronu. Ty jsi říkal něco, kde půjdou ruce nahoru, což mě strašně pobavilo. to máš vyloženě rád, jako by v té Veroně, že tam všichni ruce nahoru.
1: Hele, já jsem přišel z fotbalu, víš, takže tam se ty ruce nahoru.
0: Chápu.
1: Sparta dneska porazil Jablonec, takže...
0: Chápu. Takže
1: ruce jdou nahoru a je to fajné.
0: Ještě je to fajné. No tak jo, tak vybral jsem už si pro nás jedou. Tuhle písničku teda posílám nejenom tobě, ale ještě tady psal i Jakub Hybš, který si přál trošku ještě jinou, nebo tuhle právě, takže doufám, že mi udělá taky radost. Komu pošleme ještě dál?
1: Určitě bylo pro Vaška Dokladná, protože s ním jsem se viděl po roce a bylo to strašně fajn se na tom fotbale se s ním potkat a
0: super.
1: Doufám, že těch setkání bude víc.
0: No tak jo, tak posílám Vaškovi, tobě, všem kysákům a užij si odpočinek po fotbalu, načerpej za síly, že zejte zase práce, že jo, trošičku musí být malinko.
1: Já jdu do práce až úterý večer. Tady.
0: No tak, to máš úplně nejlepší, tak to ještě možná party hard pro tebe, viď?
1: No mám tady takovou malou domácí party, si ještě dělám. No.
0: No výborně, tak já ti k tomu něco hezkýho zahraju. Měj se hezky, díky za zavolání.
1: Děkuju ti moc, měj se hezky.
0: Měj se, čau.
1: Ahoj.
0: No a teď už Verona, už si pro nás jedou na Radio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss s Alexem, máme víkendové jukeboxy v plném proudu, ještě celou hodinku a 15 minut vám budu hrát na přání písničky. A samozřejmě můžu i nějaké ty pozdravy poslat a podobně. Případně ještě připomínám, že pokud byste někde jeli a narazili jste na nějakou dopravní neplechu nebo něco, co by vlastně měli všichni naši kysáci ostatní vědět, tak 100% mi můžete poslat i hlasovku ohledně tohodle. Já to tady pustím a tím pádem všichni dojedeme domů hezky, hezky ve zdraví a pohodě. Ale teď už jdeme na hlasovky. Mám tady dokonce dvě přání na jednu stejnou písničku. No a cože to bude, nám řekne Dani.
1: Ahoj, krásný dobrý večer. Chtěl bych vás poprosit o zahrání písničky Alarma, ať se nám lépe frčí na místo, kde zítra budeme tvrdě makat celý týden. Tak díky, ahoj.
0: No a jak jsem říkal, není jediný.
2: Zdravím, tady posluchač Štěpán a zrovna řídím a chtěl bych sem pustit hezkou písničku všem řidičům, tak v pozdních hodinách a písnička bude Alarma od 6066.
0: 6066 neboli 666 Alarma právě teď na rádiu Kiss. Pojďme na ní.

0: Za minutku už je 11. hodina, vy stále posloucháte víkendové jukeboxy s Alexem na Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Radia Kiss. Be happy.

0: Posloucháte Jukebox Radia Kiss a ještě stále je tady s vámi Alex. Připomínám, že jsem tady do 12. Potom už předám štafetu Kubovi Kraváčovi, ten tady bude celou noc až do 6 do rána. No a pak už samozřejmě ranní trojka a start celého nového týdne, takže věřím, že budete hezky namotivovaný a nabití energie až do konce zase týdne a třeba se asi uslyšíme o víkendu. Případně, kdo poslouchá v noci ve středu, tak jsem na nočních jukeboxech taky k dispozici. Máme tady další přáníčko, tak si pojďme poslechnout, co budeme hrát tentokrát.
1: Zdravím všechny kyseláky, zahrajte mi prosím Drákulu na cestu z Prahy do Tábora. Alexeji, všechno nejlepších svátků.
0: Tak, děkuju ti moc. Drákula, hele, já to tady mám připravený, jenom to musím zařadit po té písničce, co bude za chvilku, což je Takata, Takabro, takže vydrž mi chvilku. Bude Takata, potom Drákula, pak taky The Fate of Ophelia od Taylor Swift. Jdeme na to? Jukeboxy pokračují na Radio Kiss.
2: Be happy. Kiss. Radio Kiss.

0: Tak já jsem slíbil Drákulu. Měl jsem 100% jistotu, že ho mám, ale reálně jsem ho nenašel, ale tak, aby jsme zachovali tu upíří tématiku, tak je tady Blade.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1.

0: Posloucháte Radio Kiss, no a ještě stále tady samozřejmě jsem já a víkendové jukeboxy a mám tady další přáníčko z naší aplikace Radio Kiss.
1: Krásný večer Alexi, krásný večer Kisáci. Můžu poprosit písničku lepší než originál od Míši Rinhové a svojí krásné fitness trenérky Million Reasons a je to prostě topka. To nejlepší, co tam mohlo být. A bude to prostě pro všechny, kteří poslouchají tohle skvělé rádio. Dík, Pavel.
0: No skvělý, hele, tak Pavle, já ti udělám radost. Já teda samozřejmě musím teďka tady udělat trošku harakiri, abych ti to pustil. Protože ta písnička ještě oficiálně dokonce není v našem playlistu, ale tak moc se vám líbí, že jsem našel způsob, jak vám samozřejmě dopřát tu pohodu a to vaše oblíbené hudební gusto. Samozřejmě je to Míša, nejenom Míša, ale společně s Dančou to zpívali, takže obě dámy si zaslouží kredit. Je to z rubriky lepší než originál a tuším, že zítra už se budete moci těšit na další písničku. Tak to jsem tedy zvědav, co tomu řeknete. Jdeme na to. Lepší než originál, Million Reasons, Míša a Danča.

Tak to byla luxusní verze písničky Million Reasons od našeho Holek. No a můžete se těšit už zítra na pokračování rubriky Lepší než originál. No a teď už French Affair. My heart goes boom.

0: Posloucháte Radio Kiss s Alexem, my jedeme ještě stále víkendové jukeboxy, jedeme to ve velkým stylu a ještě zbývá několik vstupů z jukeboxy pro vás, než sem přijde Kuba Krabáč a vystřídá mě. Nicméně chtěl bych ještě říct a ještě jednou poděkovat všem, kdo mi dneska popřál ke svátku, bylo to strašně příjemný a těší mě to, já už teda za chvilku už ten čas se krátí, za půl hodinky už ten svátek mít nebudu. Nicméně dneska nejenom Alex slaví, ale ono je toho víc a já mám tady a vždycky takový zajímavý informace o všech těch světových svátcích a mezinárodních dnech. Někdy je to opravdu velmi, velmi neobvyklý a o to víc mě zajímalo, co se slaví dneska, když já slavím svůj svátek, svoje jmeniny. No a dneska, přátelé, 3. května, je Světový den svobody tisku. To si myslím, že je velmi záslužný. Potom je Den bylinek. Tak hele, tak tady prostě bylinky jsou vždycky fajn. Už i babičky říkali, že jsou fajn. Čajíčky a nejenom. Den slunce, což jsme dneska si myslím, že úplně parádně oslavili, protože to slunce bylo naprosto úžasné. A poslední svátek, takový trošku zvláštní, ale třeba někoho potěší, je den bezplatných komiksů. Já jsem jako malej komiksy měl hrozně rád, protože mi to přišlo prostě víc cool, to mít s obrázkama, než jenom číst text. Nevím jak vy, no, ale jestli jste teda zkusili nebo stihli oslavit, že byste někdy ten komiks vzali a řekli, hele, dneska je den bezplatných komiksů a oni si za to nikdo neřekl ty peníze, tak blahopřeju, měli jste možnost ten svátek oslavit, ale myslím si, že tady to je spíš takový, zajímalo by mě vlastně, v jaký zemi tady to jde slavit, že přijete, vezmete komiks a oni řeknou, všechno lepší k svátku, 3. května, můžete zkusit někdy příště, no a my už pokračujeme dál, za chvilku už Never Gonna Give You Up, Urbano All Stars and Stacy feat Jean-Luc, potom nás čeká taky Hot Ina, no a spousta další skvělé muziky na Radio Kiss.
1: Takhle se vstává jedině na Kissu.
2: Jo, já být policajt. A říkám si, jo, a ty s takovým fárem tady jedeš takhle, jo, a SPZka za desítku, a pojď sem, kamaráde.
3: A moc se mi líbí zpráva, kterou jsme dostali od Nelly.
4: Chci vám poděkovat, jsem zrovna akorát měla kontrolu, policajti se smáli, až by paní jíte, že posloucháte taky, jsme totiž taky, a smáli se, mávali, takže super, moc vám děkuju. A ještě si poslední tu písničku budete hrát a normálně si vás aj tam zapli, jako jo.
5: Hezký. Jo, to je krásný.
6: Nelčo, tak to 5 kilo, co by ti vzali, nám pošli, jo?
1: Ranní Kiss od 6 do 10. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radia Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Jukebox Radio Kiss je v plném proudu, ačkoliv už se trošičku blíží do finále, protože za malý okamžik už předám žezlo. Myslel jsem teda, že Kubovi Krabáčovi, ale malinko se mýlím, protože tady máme čachry, makry, Kuba je na dovolený a bude tady někdo jiný, někdo krásný, dáma je tady, kdo to bude konkrétně, to se nechte překvapit. Ale teď už další jukebox a z hlasovky tentokrát, tak si pojďme poslechnout, co budeme hrát.
2: Nazdár, prosím tě, zahraj něco do Břeclavy, do Ráci a ať nám to líp utíká ta noční nejlépe, Black Eyed Peas, Pump It, díky.
1: To je za mě naprosto skvělá píseň na to, aby vás malinko nakopla, namotivovala. Já sám si moc rád pouštím Black Eyed Peas Pump It právě teď na Radio Kiss.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Posloucháte Jukebox Radio Kiss, no a já už se s vámi budu loučit, ačkoliv mě to mrzí, protože to tady s vámi je fajn a jak jsem říkal, vy mě tady krásně dneska pozdravujete se svátkem, blahopřání, mimochodem tady Mazlík ještě napsal, a Alexi říkal si, že poslední půl hoďky k přání k svátku, takže všechno nej, hlavně zdraví, štěstí a nekonečně dobré muziky. Tak s tou muzikou si myslím, že to bude dobře, protože jsme na Kissu. Takže děkuju ti moc, Mazlíku. No a další věc, kterou jsem říkal, že jsem byl sám překvapen, že nepřišel Kuba Krabáč, ale přišla a pozor, ano, máte se na koho těšit, protože je tady Katka Brzo Bohatá. Hezky se na mě usmívá, musím říct, že ji vidím poprvé naživo a je to nádherný. Teď už pro Mazlíka a pro Katku a pro všechny kysáky posílám písničku podle svého gusta. Berte to jako takové rozloučení a budu se na vás těšit ve středu na nočních jukeboxech, z úterý na středu. Takže se mějte krásně, teď už Sigma a Nobody to Love.

0: Já jsem si tady teďka pokecala s Alexem a teď už začínají noční Jukeboxy. Zdraví vás Katka Brzo Bohatá a přeju vám krásnou noc. Jdeme na to, kysáci.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních Jukeboxech Rádia Kiss.
0: Be happy. Oh,

0: Krásnou dobrou noc, kysáci, zdraví vás ještě jednou Katka Brzo Bohatá, tady ze studia Rádia Kiss a začínají nám společné noční juboxy. Ano, dneska netradičně, tradičně, vlastně tak trošku jsem se vrátila, byli jste zvyklí, že jsem chodila z neděle na pondělí, že jo. Pak jsme tady dělali škatulata a usídlila jsem se vlastně na čtvrtečním ránu, takže ze středy na čtvrtek a dneska jsem si to vyměnila z toho důvodu. Protože pátek, sobota, neděle běžím Vltava Run a říkala jsem, že potřebuji být vyspaná, potřebuji jako zregenerovat to tělo za ten týden a potřebuji být vyspaná, takže nespat ze středy na čtvrtek prostě se mi vůbec nehodilo a Kubík byl tak hodný, že si to se mnou vyměnil. Takže dnešní noc je, kysáci, naše společná a já se s váma budu těšit až do 6. hodiny raní. Máme tady noční jukeboxy a to je samozřejmě jenom a jenom o vás a vy vybíráte hudbu, která tady v éteru Rádia Kiss zazní. Telefonní číslo 210 323 323 nebo apka Rádia Kiss, kam mi pošlete vaši hlasovku s názvem interpreta, což je skupina, zpěvačka, zpěvák, ale název i písničky, jakou byste chtěli nechat zahrát, protože světe div se, fakt se může stát, že dva interpreti mají stejný název písničky a pak tady lovíme horko těžko v paměti, co byste asi tak chtěli nechat zahrát. Takže buďte naprosto punktuální a řekněte mi přesně, co byste chtěli zahrát. A já udělám vše proto, abych vašemu jukeboxovému přání vyhověla. No, telefonní číslo 210 323 323, to už vytočil řidič Jirka. Jiříku, čau, já tě zdravím.
1: Ahoj, Kačenko.
0: Ahoj, ahoj, jak se máš takhle při nedělo pondělí?
1: No, tak normálně, no, tak jedu z jižních Čech k Litoměřicům na nakládku, tam se chvilku zdržím a pak zase pojedu do jižních Čech, no.
0: Aha.
1: Takže nějak tak.
0: Takže máš vystaráno na celou noc?
1: Jo, tak do rána, minimálně do 8 do 9 hodin, aha.
0: No tak doufám, že to bude ve společnosti našeho rádia, že teda budeme spolu až do 6 do rána. Hele, strávíme spolu noc, Jiříku, co ty na to?
1: Jo, ale takhle, no.
0: Dobře, tak Jiříku.
1: Po rádiu byste
0: dalo. Ano, tak aspoň takhle online. Jiříku, máme tady jukeboxy. Jaký jukebox já můžu jako prvnímu zahrát tobě? Povídej.
1: No, dlouho jsem neslyšel písničku, která kdysi vodila. Dost často se hrála a bylo to Galliano od Italo Brothers.
0: Dobře, no. A komu bys ji chtěl poslat? Nebo je čistě pro tebe?
1: Samozřejmě pro všechny, pro tebe, pro všechny řidiče, který teď, a jejich si myslím dost, který z neděle na pondělí začíná jim směna. Ano. Ono vlastně tohle rádio začíná být docela dost, bych řekl, hodně kamionáků. A samozřejmě bych to rád poslal i jako dobrovolný hasič všem hasičům, kteří chudáci dneska prostě tam jsou furt v tom českým Švýcarsku. Kdo to z nich může slyšet, tak...
0: Aby jim to dělalo radost, jasně, chápu.
1: Jo, takže tak jo. Pro všechny kamionáky, hasiče, tebe a vlastně pro všechny, co jsou vzhůru a poslouchají.
0: Dobře, mám

0: Noční Jukebox.
1: Pokračujeme samozřejmě v nočních Jukeboxech. Já mám na telefonu dalšího volajícího Carlose. Ahoj Kájo, já tě zdravím.
2: Ahoj,
1: jak pak se máš, jak trávíš dnešní noc?
2: Jak v noci? Jsme se dali vínečko, tak trošku posedíme.
1: Jo, takhle vy to máte, takže žádná robota, hezký vínečko a posedět. A bodejť, tak to má bejt, to je krásný,
2: Kačenko,
1: to vám závidím.
2: No. Chtěl bych to zahrát, hlavně první řadě pro tebe, protože jsi skvělá.
1: Děkuji.
2: Zdravím cukrně k vám do Prahy, to je daleko, tak je to hodně špatný, málo kdy se dovolám, nevadí, ale bylo by to. Pro můj nejskvělejší maminku, že ji moc miluju, pro bratra Zdeňka, který chudák čeká teď na operaci 15. května u vás na Homolce Praze se žaludkem, že mu držíme moc palečky, pak dál pro nejlepšího kamaráda, třetího, co moc vážím, Daniela, je po ošklý operaci bypass u vás opět Praze v IKEMu. Pro můj neteř Eriku a Filipka a pro všechny přátelé z Radonic. A hlavně pro všechny posluchače rádia, jak moc vás máme rádi.
1: Je, tak to moc krát děkujeme. Ty jsi vybral Hathaway a What is Love, tak jdeme na to. Já vás moc zdravím. Užijte si krásný večer takhle při vínečku. No a budu se těšit někdy na zavolanou tady sem k nám do studia rádia Kiss. Měj se krásně, Kájo. Ahoj.
2: Kačenko, taky děkuji. Ahoj.
1: Ahoj.

Herečka Jiřina Bohralová slaví jubileum 95 let. Já jsem jí teda dneska, kysáci, přiznám se, viděla v televizi. Ta baba vypadá naprosto neskutečně. Ježíš, to je pořád tak čupr ženská, ta má elán, to je něco neuvěřitelného. A mně to přišlo, že by to mohlo být skvělý téma, dát jí vlastně takovou jako hold, vzdát hold této paní herečce, když dovolíte, dle mého názoru, paní herečka. Dáme si tady takovej celonoční kvíz, pojďme si zavzpomínat, kysáci, na to. Házejte mi to tady jako vaše hlasovky do apky Rádia Kiss, já to tady projedu éterem velmi ráda. Jaký je váš oblíbený film s Jiřinou Bohdalovou? Nebo pohádka, prostě cokoliv vás napadne, jak tu herečku máte rádi, nebo když dabovala všechny ty večerníčky, Křemínek a Ochomurka, Rákosníček, ježiši, to bylo úplně skvělý, takže já vykopávám. A já mám samozřejmě večerníčky, jasný, Rákosníček, Křemínek a Ochomurka, to o tom žádná. Miluju za mě s Bohdalkou absolutně geniální herecký koncert Světáci. A milovala jsem s ní i pohádku Nesmrtelná teta. Jak to, kysáci, máte vy? Hoďte mi to do apky Rádia Kiss a já to tady budu pouštět do éteru.

Kysáci, teďka tady přečtu jedno psaní, co mi tady přišlo. Takhle, ještě na začátek bych chtěla říct, že se nám tady rozmohl takový nešvar, že mi tady píšete. Ne. Nám jde o to, aby vy jste si zavysílali s náma, abyste byli slyšet v éteru Rádia Kiss. Takže hlasovky anebo telefonáty. Ale teďka tady udělám výjimku a vy hnedka pochopíte proč. Protože mi tady píše Léňa. Ahoj, prosím, zahrajte nám Verona na mě nečekej. Ráda bych ji poslala všem holkám z Landy Dance Company. Právě se vracíme z taneční soutěže za hranicou pohybu z Trenčína a vezeme si 3 krásné zlaté poháry. Moc děkuji, Andulka, děvčátka. Strašně, strašně gratuluju, tleskám takhle na dálku. Poslali mi tady i fotku. Ježíš Maria, to jsou krásné tanečnice z Lučnice, jak já říkám. Holky, moc gratuluju. Jste skvělí. Jsem pyšná na to, jak se tady v České republice daří tanci. Moje kamarádka i v našem věku, když říkám v našem, tak myslím kolem 40, taky tancovala, taky dneska byla, to je zase z Pardubic, takže pro všechny tanečnice, hlavně teda z Landy Dance Company, Verona na mě nečekej a holky, strašně, strašně gratuluju, z té borky.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Teda musím říct, že se tady prokousávám těma vašema hlasovkama, co mi tady posíláte k paní Bohdalové, je to krása a hlavně si řeknu, vlastně tenhle ten film. Takže děkuju za to velmi pěkně. My to budeme řešit celou noc, vlastně prvních 5 hodinek. Pak už ne, poslední hodinku už tam máme jenom jukeboxy, takže ještě opakuju, vlastně vzdáváme hold tady herečce Jiřině Bohdalové, která slaví 95. narozeniny. Jakou tvorbu s ní máte nejradši? Teď už jukeboxové přání, mrknu se tady i na apku Rádia Kiss a David nám poslal hlasovku.
2: Ahojky Kačenko, ty naše sluníčko, ahoj kysáci a krásné kysačky a zdravím všechny noční sovy. Chtěl bych tě Kačenko poprosit zahrát písničku New Religion od BB Rexy a Fightless. A bylo by to pro všechny kysáky a kysačky, co jsou v práci na noční, pak pro celou naší noční letku, jako jsou Kamioně, Děpeťule, Roman Taxi Olomouc, Koťa, Peter, Šnek, Šrek, Bábina a Dědek, pak pro všechny holky na benzínkách a samozřejmě pro tebe do studia. Moc krát děkuju, měj se krásně, ahoj David Zavlíčkova Brodu.
1: Davčo, ty máš ty vzkazy vždycky tak naprosto geniální, to je něco neuvěřitelného, tam není nic, jako co potřeba dodávat. Ty to vždycky říkáš tak hezky, že by si tady mohl sednout úplně v klidu místo mě. Tak, víc už toho kysáci nestihneme tuhletu hodinku, tím jukeboxy teďka uzavíráme, pak si ještě dáme nějakou hudbu, ale hnedka další hodinu se vrhám na vaše telefonáty nebo hlasovky v apce.
0: Radio Kiss.

0: Máme tady noční jukeboxy s datem 4. května pondělí, tak já vám přeju krásnou noc kysáci a vrháme se společně do další hodinky.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Posloucháte Rádio Kissan, noční jukebox, já mám na telefonu dalšího volajícího a tentokrát je to Renča. Reny, ahoj, já tě zdravím.
1: Ahoj, dobrý večer.
0: Ahoj, ahoj, tak Renčo, jak pak trávíš noc?
1: Grilujeme. Ještě zatím grilujeme, ale už se to chvíli ke konci a jsem ráda, že jsem se dovolala. A chtěli bychom nechat zahrát písničku pro všechny lidi, kteří ještě nespinkají, kteří řídějí, kteří pracují na noční směje.
0: Vy jste vybrali Scooter a Wraith from Outer Space, tak ano. Já ji tady mám nachystanou. Já vám přeju krásnou grilovačku, hezky si to ještě užijte.
1: Děkujem.
0: Noc je mladá, je 1 hodina ráno, pár minutek po 1 hodině ráno. A vstáváte ráno, nebo ne?
1: Vstáváme, brzy.
0: Vstáváte, jo, a takhle ponocujete, teda to máte můj obdiv. No. Každopádně, pokud jdete spát, tak vám přeju krásnou dobrou noc a budu se těšit na zavalenou zase někdy příště. Měj se hezky, ahoj, ahoj, ahoj. Taky, pá.
2: Scooter, W&W, welcome to the rave culture.

0: Noční Jukebox.
1: Silver nám dohrál na rádiu Kiss, já si jdu věnovat teďka aplikaci, protože Saša poslala hlasovku.
2: Ahoj, Kikáti, prosím tě, zahraj nám tam Vypalovačku, DJ D'Agostino, bla, bla, bla, pro všechny na noční směny, ať nám to do těch 6 letí, i tobě do studia. Ahojky, díky.
1: Saši, já ti samozřejmě taky moc zdravím, ať vám to rychle uteče, třeba právě ve společnosti Rádia Kiss a budeme tady takhle všichni pospolu, to je fajn. Ono člověku, když se třeba nedej bože fakt chce jako spát, protože co si budem, ty noci jako nejsou úplně jako v pohodě, oni jsou nároční. A kdo si to nezažil a nikdy nebyl na noční službě žádný, tak prostě vůbec neví, o co jde. Já teda musím říct, že vás všechny, co chodíte naprosto pravidelně na noční služby směny, tak vás velmi obdivuju, protože jsem okusila už přes 3 roky, jak je to náročný, prostě opravdu celou noc nezamhouřit oka. My, jak jsme s holkama zvyklí jezdit vystoupení i v noci, tak se umíme vracet v 5-6 ráno, jo, umíme. Ale tohle to je něco jiného. Jo, tam si můžeme ducnout v autě, střídáme se, když někdo řídí, kdežto vy tady fakt prostě musíte makat až do 6. hodiny raní, nezamhouříte oči a vy v těch pracích, co děláte, ať už děláte, co děláte, to je úplně jedno, tak prostě taky makáte a je to náročný. A kdo si neskusil, tak prostě neví. Máte můj velký obdiv a vlastně zahrát písničku na přání je to nejmenší, co já pro vás můžu udělat a vy si to opravdu v skutku zasloužíte.

0: Dnešní noc je ve znamení Jiřiny Bohdalové, protože tato legendární herečka, paní herečka, slaví jubileum 95 let. A já se vás, kysáci, ptám, jaká je vaše oblíbená tvorba s Jiřinou Bohdalovou? Tak Pavel.
1: Ahoj Kačí, já s paní Bohdalovou mám strašně moc rád Chalupáře, Nesmrtelnou tetu a Kačenka a strašidla. To vždycky musí mít. Tak jo, ahoj Pavel.
0: Tak mě tady píše David. Co mám rád od Jiřiny Bohdalové? Nejraději mám, ať přiletí Čáp královno. Co takhle svatba princi? Princové jsou na draka, Láska rohatá, Lucie postrach ulice, Rumborak a tak dále a tak dále. Mohl bych jmenovat dál a psát. Mám rád spousty pohádek a filmů s Jiřinou. Je skvělá ženská herečka a hodně populární. Naprosto souhlasím. No a jakou máte vy, kysáci, oblíbenou tvorbu, filmovou nebo televizní, nebo třeba nějakou pohádku či večerníček s Jiřinou Bohdalovou? Pošlete mi to do apky Rádia Kiss.

0: Musím říct, že jsem byla zvyklá, že ty neděle byly takový jako klidnější, tak nejsou. Nejsou. Ten telefon tady drnčí pořád a hlasověk je tady teda brutál. A to je dobře. A to je dobře, protože jste si navykli poslouchat Rádio Kiss takhle v noci a nás to velmi těší. Já mám teďka na drátě Tomáše Bručouna. Tome, ahoj, já tě zdravím.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj, ahoj, Tome, jak pak trávíš dnešní noc, jak se máš?
1: Hele, ještě pracovně.
0: Jak dlouho ještě?
1: No, zhruba tak, já nevím, 20-30 minut, tak chcete, ale ještě.
0: Já pak jdeš do Hajan, tak to je skvělý, to je paráda.
1: Pak ti čeká zítra jsem odpolední, takže.
0: No, tak to ti přejem, takhle spinkat. My bychom taky spali, ale halt, prostě my máme toho Černého Petra dneska, tak budeme tady takhle sloužit vám ostatním posluchačům a pouštět hudbu dle vašeho gusta. Jaká bude tato tvého?
1: Ale prosím tebe, bude to Machina Time, myslím, že jsme se dohodli.
0: Ano, ano, Dimitri Vegas, Like Mike, Machina Time.
1: Prosím tebe, bylo by to pro tebe.
0: Děkuju.
1: A bylo by to pro všechny, kdo mě znají, hlavně pro řidiče, ať jezdí opatrně. Jsem jeden z nich, já jsem řidič autobusu, takže, takže pro všechny, kdo mě znají.
0: Dobře, mám to tady nachystaný, to mě ráda, jsem tě slyšela a budu se těšit zase příště tady u nás na Kisu.
1: Děkuji,
0: měj se krásně, čau, čau, ahoj, ahoj.

0: V květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce.
3: 7-7. Každé všední ráno na Rádio Kiss.
4: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
5: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
6: www.projekt-ateliér.cz.

0: Jukebox. Já nevím, jak vám, kysáce, ale mě to nějak strašně rychle dneska utíká. Asi, že s váma tady taková zábava, čtu si tady ty věci a poslouchám apku ohledně Jiřiny Bohdalové. Je strašně rychle, se otočím a už je vlastně konec další hodiny. Jdeme teďka na apku od Milana.
1: Zdravím tě, milá Katulienka, tu Milan. Mohla by si prosím tě zahrát od 666 Alarma. Poslám to všetkým pracujícím lidem, kteří nemůžu spát. Díky, čauko.
0: Tak Milane, já tě samozřejmě taky zdravím na Slovensko. Písničku od 666 tady mám samozřejmě nachystanou. A co budeme hrát v další hodině, to už je samozřejmě kysáci jenom na vás. Telefonní číslo 210 323 323 nebo aplikace Rádia Kiss, kam krom vaší oblíbené tvorby od paní herečky Jiřiny Bohdalové namluvíte i, jakou byste si chtěli nechat zahrát písničku.
2: Radio Kiss.